Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: העצב בו הנקוות, הטקסם כימו יל. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil.

0: stolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starých spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byly opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byly i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desítce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neudbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

kariéře a skončila sedmá. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je šestá a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je pátá.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hetrik, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: ještě dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe to hlustru do nás.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
5: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly. Třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesním.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jak si kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: A diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona pohá, to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. M- Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude letí.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
3: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
5: Tady je Jirka, dobrý den, Šerce, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju a taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezu kde jaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: Nebyla, nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji.
2: Tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyskultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, mám řekl, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už trhali fialky. Možná, že to byl i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Ano. Ja, pardon, to si pletu s horlezectvím zase. No, s horlezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Thálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídaj, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se takový chvilinku předbíhá. Říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Ja. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombonek. jak se má Roubíček, jak se má jeba tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na Středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude spej.

Z Pable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády. V tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou.

0: konce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
1: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: A já dávám hlas Tomášu Teprovi.
0: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Díky.
0: I vás.
3: A chlapi, já bych hlasoval pro Stejbla s Bábinkou.
2: Mm-hmm.
0: Dobře, máme hezký zapsáno.
3: Díkne, hezký víkend.
0: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
2: Děkuji, dobrý den.
4: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
0: Ano.
4: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
0: Děkujeme, vyřízeno i pošta. Dobré odpoledne.
2: Ano, ano.
5: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
0: Že jo,
5: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
0: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády prezidenta
5: ano,
0: Františka.
5: Díky, mějte se.
0: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Halo.
6: Dobrý den, panové. Pre vás, Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
0: Nápodobně.
6: A přál bych si očování s panem Tafrem.
0: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
2: Díky.
7: A já bych si přál pokračování.
0: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak jdeme spočítat. Všechno hraje pro Tomáše Tefra.
8: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? No dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14-denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme. Ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiň, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových kurtů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. On říká, nevadí, tak to máme promiňte, $2,800 ještě za používání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700, ne, promiňte, ne, jsem to $2,800 ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderstube, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou, utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
9: No to jo.
0: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, to, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky jen vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale ty už se vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Jsem slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak
3: to stovky.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme. A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, by se zdala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá, tak...
6: Taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, papa. Ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak máme to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kirchnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jdeme, jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Ach jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Velko krabic.
3: A na té jedné je napsáno super hyper euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak. Popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed vstříc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble. Od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč, když zloději mají baterky?
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Májo!
0: Hurvajs, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrat.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak Hurvajs, nepřekážej, ať jí dál.
1: No. Nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, Hurvinko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, půjď, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho, potřebuju ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: Je, a hejme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak... Já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Tak jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: nebo veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
5: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodíle na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřeji, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: Před osmou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Desítka firem z Třebíčka se chce ucházet o zakázky spojené s rozšířením jaderné elektrárny Dukovany. Vládu čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Izrael se dnes oficiálně připomíná oběti útoku Hamásu před 3 lety. Na začátku týdne nás čeká slunečné pondělí s teplotami do 22 stupňů. U poslechu ranních zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Regionální firmy hlásí zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Zakázku dostala jihokorejská společnost KHNP a okresní hospodářská komora eviduje 10 členských podniků, které jsou s ní v kontaktu. Patří mezi ně podniky se stavebním nebo technickým zaměřením.
2: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
3: Potvrzuje zájem jednatel hrotovické stavební firmy V-Stav Bronislav Vala. Třebíčský podnik TES se chce na rozšíření elektrárny podílet taky. Pokračuje její vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
4: Jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme. Jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění.
3: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
5: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Izrael si dnes v Jeruzalémě oficiálně připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Státní ceremonie se totiž řídí hebrejským kalendářem. Přeživší a rodiny obětí pořádají vzpomínkové akce až ve středu 7. října.
1: Sport.
0: Hokejisté Pardubic porazili v Tip Sport Extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě tabulky zůstává Třinec, který vyhrál v Olomouci 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. To je historicky nejlepší vstup do nejvyšší soutěže. Uspěli i Karlovy Vary, které přehráli Plzeň 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení.
6: Ráno minutu před 7:30 spustili státní instituce vlajky na půl žerdi. Předpolednem začne obřad na Národním hřbitově na Herzlově hoře v Jeruzalémě. Účastnit se ho má izraelský prezident, premiér i ministr obrany. Odpoledne bude u památníku obětí teroru ceremonie pro rodiny 1200 obětí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás a taky pro příbuzné izraelských vojáků padlých ve válce v pásmu Gazy. Teroristé Izrael napadli před 3 lety v den židovského svátku Simchat Tóra. Od letošního roku se má oficiální ceremonie podle zákona konat vždy 2 dny po tomto svátku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Libici nad Doubravou je 5 stupňů, v Černovicích 8. Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Ujčovem a Štěpánovem nad Svratkou na Žďársku máme hlášený střet auta se zvěří. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pátá hodina, pátá minuta, je pondělí 5. října roku 2026. Svátek má Eliška, tak vám dámy blahopřejeme. Jsme v úvodu dalšího pracovního týdne, tak ať se vám všem daří.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Dám mi povíc asi.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
4: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
3: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
5: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
3: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
1: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
6: U kombajnu se stal malér, přijeli Drápalíka.
3: 80 má v pohodě i Drápalík.
7: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík so.
3: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
8: Božných půjdeš Turkovi.

0: To byl George Harrison v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Probouzíte se do pondělního rána, máme 5. října. Ráno bude ještě oblačné, přes den ale čekáme vyjasnění a sluníčko. Odpolední teploty budou mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Jihlavě. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

5.21 je pondělí, je 5. října, možná se budete divit, ale zájem Čechů vyrazit na dovolenou i po letní sezóně roste. Potvrzuje to Asociace českých cestovních kanceláří a zvýšený zájem rodin s malými dětmi. A to, jaké seniorů cítí hotely i ve Žďárských Vrších. Takový malý průzkum pro vás chystáme po 7. hodině. Teď už skupina Olympic, která bude mít ve čtvrtek koncert v Jihlavském domě kultury a třeba zaspívá i 8. den. Přejeme všem pohodové vstávání.

0: Hvězdičky, které nestárnou.
1: Jsi fajn, máš, co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: 3, 2, 1.
2: Na okruhu novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků. Z Nového Města na Moravě, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Hned vedle vlakového nádraží v Třešti stojí telefonní budka.
4: Slyším tam zvuk, vložím 2 koruny a začneme vytáčet.
3: Třeště, Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Linky městské hromadné dopravy v Jihlavě se ode dneška částečně vrací na své běžné trasy. Znovu tak začnou jezdit po hlavním tahu opravovanou Žižkovou ulicí. Pro běžná auta se silnice otevře o 2 dny později, ve středu 7. října. Omezení naopak pokračují na Znojemské ulici, kde krajští silničáři opravují průtah Jihlavou. Policie hledá svědky nehody motorkáře, která se včera krátce před 1:30 odpoledne stala na obchvatu Pelřimova, nedaleko mostu přes řeku Bělou. Řidič motorky na místě zemřel, informovala krajská policejní mluvčí Dana Čítková. Vyšetřovatelům můžou pomoct také záznamy z palubních kamer. Řidiči, kteří v té době projížděli silnicí mezi Táborem a Humpolcem, se můžou obrátit na policii na lince 158. Soud se dnes po pauze vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Začíná Nobelovský týden. Švédský Karolinský institut dnes oznámí letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. První z prestižních ocenění by letos podle webu The Scientist mohli získat vědci třeba za pokrok při léčbě nádorových onemocnění, genovou úpravu nebo výzkum spánku. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do 8. finále. Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně zvládly taky Linda Nosková a Nikola Bartuňková. Končí naopak Sára Bejlek. V Tokiu prošel mezi 4 nejlepší Jiří Lehečka. Ve Žďáře nad Sázavou je 6 stupňů, v Telči 11. Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Dávejte pozor při výjezdu ze Štěpánova nad Svratkou ve směru na Ujčov, srazilo se tam auto se srnou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pelřimov dnes

0: Pouští výkonnou sluneční elektrárnu, která má kompletně pokrýt spotřebu energií v městském úřadě Podní. Lidé ale kvůli rekonstrukci musí počítat s omezeními. Jakými, to nám už za chvíli prozradí redaktor Milan Soldán.
1: Dobré ráno

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Houston. Zateplení, počítačem řízené vytápění nebo úsporná světla. Budova městského úřadu v Pelhřimově prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po jejím dokončení má být maximálně úsporná a energeticky soběstačná. Některé věci už se podařilo dokončit. Dnes tam například spouštějí výkonnou solární elektrárnu.
1: Já otevřu okno.
2: Můžeme vyskočit. Otočíme to.
3: To bude takový jako bezpečnější.
2: My jsme teď s mluvčí Pelhřimovské radnice Androu Unterfrancovou a vedoucím odboru vnitřních věcí Martinem Šimsou vystoupali na střechu městského úřadu. Tady jsou hotové fotovoltaické panely.
4: Ano, jsou a jsme právě před spuštěním.
2: Těch panelů je tady docela dost, asi víc než na běžném rodinném domě.
4: Měl by to utáhnout, protože ta výkonnost je 89 kW. A samozřejmě by to mělo pokrýt celou tu energetickou spotřebu toho úřadu.
2: Já vím, že to není jediná elektrárna, kterou teď bude Pelhřimov spouštět.
4: Tak my samozřejmě ještě EPC projekt jako máme nastavený na základní škole Komenského a v domově pro seniory. Budeme to spouštět, prvně spustíme úřad samozřejmě a postupně budeme spouštět další budovy.
2: V létě se to nějakým způsobem ta celková rekonstrukce té budovy dotýkala i chodu městského úřadu. Pane Šimso?
5: No my jsme v průběhu letošního roku byli nuceni uzavřít pouze jednu agendu zatím a to byla agenda evidence vozidel, kde prostě jsme nebyli schopni s ohledem na technickou složitost tu agendu přestěhovat. A teď teda nyní je aktuální informace, že od 6.10. nejméně do toho 16.10. bude uzavřena druhá agenda a to je agenda řidičských průkazů. A je to vlastně druhá a poslední agenda, kterou za celou dobu průběhu realizace tady té přestavby budeme omezovat. Jinak se snažíme, aby ty agendy fungovaly i za realizace těch stavebních prací.
2: A co tedy budou muset lidé udělat, pokud si budou chtít vyřídit něco s řidičským průkazem?
5: Máme na stránkách jsme tu informaci dali jsme tam i telefonní kontakty na pracovníky, kteří budou napřímo v případě, kdy lidi budou chtít cokoliv řešit. S tím, že samozřejmě, pokud budou chtít řešit žádost o vydání řidičského průkazu, tak se můžou obrátit na jakýkoliv který jiný na úřad obce s rozšířenou působností. To znamená, okolo nás je nejbližší je Humpolec, Pacov, případně Jindřichův Hradec.
2: Rekonstrukce budovy úřadu by měla být hotová maximálně do března příštího roku. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Alphaville v pondělí 5. října ve 6:15.
1: Počasí.
0: Ráno na Vysočině bude ještě oblačné, přes den čekáme vyjasnění a sluníčko. Odpolední teploty budou mezi 19 až 22 stupni Celsia. Za chvíli Kristýna Stonka, taky Karel Zich, Alenka v říši divů a ozvou se i Makovičky, jak podle dětí vypadá podzim. Řeknou nám to už za chvíli.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Pátá hodina, desátá minuta, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Je 5:50, máme 5. října, je tady podzim. Na podzim se můžete vypravit na procházku do barevné přírody. Listí se krásně zbarvuje. Večer, no večer už je brzy tma, tak si můžete vzít knížku a číst. O podzimu se nám rozpovídají makovičky.
1: Makovičky.
2: Jak se pozná, že už je podzim?
3: Takže padá listí. Když jsme šli ze školky několikrát, tak jsme viděli u hospody hodně listí a já jsem se v něm válel.
4: Že padají kaštany.

0: ráda a líbí se mi barvy.
1: Není sluníčko a my s mamkou sbíráme listy a potom je doma barvíme temperama. Makovičky.
2: Telegram s adresou svět.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Moc rád?
2: Taky vaša.
1: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval. Pěkně nalitá. Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tak, starší. To jsou ti starší.
4: Zástupce vedoucího třešťského oddílu zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Hotely ve Žďárských Vrších jsou spočínající s podzimní sezónou spokojení. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Ukrajina poškodila více než polovinu ruských rafinérií. Na začátku týdne nás čeká slunečné pondělí s teplotami do 22 stupňů. Na řadě jsou ranní zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Provozovatelé ubytování ve Žďárských Vrších si pochvalují podzimní sezónu. Hosté jezdí z celé republiky, nejčastěji na 2 až 3 noci. Shodují se na tom oslovení provozovatelé. Výjimkou jsou podzimní prázdniny, kde očekávají delší pobyty. Nejčastější podzimní hosty popisuje majitelka hotelu Podlesí u Sněžného Pavla Tománková.
5: V průběhu víkendu se u nás nejčastěji ubytovávají mladé rodiny s dětmi. Díky nabídce zvýhodněných pobytů od neděle nás také často vyhledávají seniori a lidé mířící na Vysočinu za turistikou.
4: Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
6: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
7: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
8: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
7: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
9: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
7: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit.
10: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů provedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Sizrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Judistka Tereza Bodnárová se jako první z českých reprezentantů představí na mistrovství světa v Baku. Čerstvá medailistka z Grand Slamu v Budapešti nastoupí krátce před 9. hodinou českého času proti Nizozemce Van Krevelové.
11: Tahle holanděnka je hodně nepříjemná. Jednak je vyšší, ale je hlavně hodně silová. To její judo je opravdu silový. Já jsem s ní ještě neměla tu čest na závodech, ale na soustředění a upřímně doufám, že se první kolo bude vyvíjet líp než randory na soustředění, protože tam mě teda jako zmuchlala, takže budu si muset dostat do pohybu a na tom to bude všechno založený, no.
4: Fotbalisté Portugalska porazili v elitní divizi Ligy národů Norsko 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Srbskem taky 2-1. Wales podlehl Dánsku 0-1 a Řecko remizovalo s Německem 0-0.
0: Počasí.
2: V Jihlavě teď máte 5 stupňů Celsia, stejně jako v Havlíčkově Brodě 6 stupňů hlásí Vatín, 8 stupňů Bystřice nad Pernštejnem. Ráno je na Vysočině ještě oblačné, přes den čekáme vyjasnění a sluníčko. Odpolední teploty budou mezi 19 až 22 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Třebícku máme hlášené 2 nehody. Nákladní auto s osobákem se srazilo mezi Rudíkovem a Trnavou, kousek u odbočky na Nárameč a Předskov. Druhá nehoda se pak stala mezi Střítěží a Klučovem nedaleko Třebíče. Tam se srazilo auto se srnkou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přejeme vám dobré pondělní ráno, je 5. října 6.05. První stavební práce na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany začnou za 3 roky, přesto se už regionální firmy připravují. Chtějí nabídnout své schopnosti a podílet se na výstavbě. Téma pro Veroniku Bartes-Vohralíkovou už po 6:45.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Barry Manilow tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám všem dobré ráno v pondělí 5. října.
1: Osobnosti Česka.
0: Každé pondělí po 13. hodině vysíláme pořad Osobnosti Česka. Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová.
2: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám o tom plánu říct?
3: To je sen a plán, sen. Ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář, domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých márinek a mariňáčků. Takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Herečka Mahulena Bočanová bude hostem u Oskara Hesse dnes po 13. hodině.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Dobrý den vám přejeme v 6 hodin 18 minut.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno bude na Vysočinou ještě oblačné, přes den čekáme vyjasnění a sluníčko, odpolední teploty budou na 5. říjen nádherné, mezi 19 až 22 stupni Celsia. Za chvíli slza a fotky.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: To byla slza a fotky v 6.22, do půl sedmé tady bude Hana Zagorová a málo kdo ví. Firmy z Třebíčska mají velký zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Podle tamní okresní hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jeho korejskou KHNP, která vyhrála zakázku na výstavbu. Jsou mezi nimi jak technologické, tak stavební společnosti.
1: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
2: Takové mraveniště.
1: Přesně tak.
2: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
1: Naše firma vlastně vyrostla na výstavbě nebo dodávkách pro jadernou elektrárnu Dukovany.
2: A budete se podílet i na jejím rozšíření?
1: No, už teď se podílíme na přípravných pracech. Například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů. Takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou a na té se samozřejmě budeme chtít podílet. Budeme se o to ucházet.
2: A připravujete se na to nějak speciálně?
1: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
2: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
3: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme. Jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění, ale na nějaké pevné smlouvy nebo konkrétní ještě nedošlo.
2: A co by to pro firmu znamenalo?
3: Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
2: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Z Třebíčska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
5: Když tančíš přede mnou, mám chuť jít.
4: Písničky, které nestárnou.
6: Proč má být sínem, proč harletínem, proč míhat má.
4: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: To byla Hana Zagorová, písnička Málo kdo ví. Přejeme vám pohodové ráno v pondělí 5. října. Před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem, po nich Leona Machálková, Petr Kolář, Ten, kdy se vrátí láska, nebo Michal Tučný a Poslední kovboj.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Při přistávání ultralehkého letadla v Havlíčkově Brodě se včera zranil pilot. Stroj dopadl zhruba 200 metrů od letištní plochy. Informovala o tom krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Nehoda se stala krátce před 16:00 odpoledne. Pilot byl po nezdařilém přistávání převezen do nemocnice. Městský úřad v Pelhřimově od zítřka přeruší provoz agendy řidičských průkazů. Uzavřená zůstane do 16. října. Je to kvůli probíhající rekonstrukci budovy. Město už zveřejnilo na svých internetových stránkách pokyny pro ty, kteří budou v tomto období potřebovat cokoliv ohledně svého řidičského průkazu vyřešit. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane zavřených až 500 škol, oznámil to ministr školství Eduard Geffré. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Demonstrace na některých místech přerostly v násilí. Protestující podle ministra poškodili 24 škol. Na zítřek chystají studenti celostátní demonstraci. Hokejový brankář Lukáš Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu nad Floridou 3-2 v prodloužení. Připsal si 29 zákroků. Naopak gólman Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu na ledě New Yorku Rangers 2-4. Obránce Vancouveru Filip Hronek si připsal asistenci, jeho tým ale podlehl Vegas 2-3. A počasí v Pelhřimově je 7 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 6. Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pokud jedete z Humpolce na Vystrkov, tak opatrně za kruhovým objezdem. Srazil se tam nákladňák s osobním autem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kam ukrýt obyvatele Česka při ozbrojeném konfliktu? Řešení se může skrývat i pod běžným domem. Vědci vytvořili aplikaci, která obcím pomáhá takové improvizované kryty evidovat. Poslouchejte Český rozhlas Vysočina i za chvíli a dozvíte se víc. Teď je 6.33, u mikrofonu Robin Šalamon. Přeju vám všem dobrý den. Mít

0: Vánoční poslední kovboj v 6.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Českým obcím má s plánováním improvizovaných úkrytů pomoci nová aplikace eKryty. Vyvinuli ji vědci z Univerzity obrany VUT a Univerzity Tomáše Bati. Pomáhá vyhledávat a evidovat prostory, které lze využít například při ozbrojeném konfliktu a zohledňuje jejich kapacitu i ochranné vlastnosti. Obyčejné sklepy nebo pozemní garáže by tak mohly v krizové situaci zachraňovat životy.
1: Právě vcházíme do objektu Anenská 10.
2: Bronislav Špaček z magistrátu města Brna odemyká jeden z brněnských prostorů vhodných k improvizovanému ukrytí.
3: Tady vidíte, jak to vypadá, že to prostě skladiště.
2: Rožli jsme, vcházíme prakticky do sklepa.
1: Je to prostor vhodný k improvizovanému ukrytí. To znamená suterénní prostor, který má parametry na to, aby se zde lidé mohli schovat po dobu několika hodin a přečkat tak případný útok typu leteckého náletu.
2: Místo, kterým procházíme, funguje dnes jako skladiště. I tak ale může díky své poloze a konstrukci posloužit k dočasnému ukrytí lidí. Vědci z několika univerzit vyvinuli k vyhledávání a evidenci těchto míst speciální aplikaci.
1: Máme prostory, ty proženeme aplikací a ta nám ukáže, nakolik to je vhodný prostor nebo není.
2: eKryty mají sloužit především městům a obcím. Pomáhají jim vytipovat vhodné prostory, evidovat je a posoudit jejich ochranné vlastnosti, ukazuje Ondřej Klíma z Fakulty informačních technologií VUT.
4: Primárně zobrazuje dva typy objektů.
2: V ruce držíte tablet a máte tam tu aplikaci.
4: Prvním typem objektů jsou potenciální cíle ohrožení a druhým jsou potom budovy, které poskytují vhodné prostory pro vybudování nějakého improvizovaného ukrytí.
2: Právě omezená kapacita stálých krytů v České republice je jedním z důvodů, proč eKryty vznikly. Podle Tomáše Zemana z Univerzity obrany a Univerzity Tomáše Bati dokážou pojmout pouze zlomek obyvatel.
5: Je to o tom využívat ty stávající objekty, které už tady prostě na tom území se nacházejí a vybrat ty, které by potenciálně splňovaly ty parametry pro to, abychom se nebáli tam poslat někoho se ukryt.
2: Aplikaci zatím využívá Brno, Pardubice a Písek a zájem o ně má taky Praha. V budoucnu by si je podle Zemana mohli stáhnout i obyvatelé.
5: Jednou až teda ty improvizované ukryty budou naplánované, skutečně budou známy kapacity těch ukrytů. Je možné i touto cestou, že bude připravena nějaká aplikace, kde automaticky to zahlásí, který ten improvizovaný ukryt je nejblíže.
2: eKryty jsou k dispozici všem obcím v Česku. Stačí kontaktovat vývojáře, například přes webové stránky projektu eKryty. Zatím pomohli podle autorů projektu naplánovat více než 400 improvizovaných úkrytů s kapacitou přes 50 000 míst. Z Brna, Marek Hensel, Český rozhlas.

0: To byla skupina Bee Gees, minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: O slovo už se hlásí meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak máme tady 5. říjnové ráno. Jak se vám zatím jeví v kraji Vysočina?
2: Zatím je to ráno s poměrně větší oblačností nebo velkou oblačností. Teploty se teď nejčastěji pohybují zhruba mezi 4 a 8 stupni Celsia. Na některých místech je ta teplota i kolem 10 stupňů Celsia a také k tomu vane většinou mírný, teda slabý vítr proměnlivých směrů, případně severozápadní.
0: Jaké jsou vyhlídky na dnešní den?
2: To oblačno by postupně během dne mělo ubývat, postupně pak převáží skoro jasno nebo jasno, teploty vyšplhají mezi 19 až 22 stupňů Celsia a vydržívá ten slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Zítřek začne skoro jasnou nebo jasnou nocí. Zítra ráno se hlavně v údolích budou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 3 stupňů a přízemní mrazíky. A zítřek pak bude jasný nebo skoro jasný, protože ty mlhy se během rána a dopoledne sice chvilku udrží, ale postupně se rozpustí a teploty budou zítra mezi 20 a 23 stupňů Celsia a stále bude Václav proměnlivý, zítra už pak možná i vítr jižních směrů.
0: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Bardo, řekni fór.
1: Tak zase trošku černého humoru. Ptá se vnučka babičky. Babi, babi, co je to milenec? Milenec, děvenko. Milenec. Ježíš Maria, já zapomněla. Vykřikne babička, vrhne se ke skříni, otevře ji a z ní vypadne kostra.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: To byl Michael Jackson, před námi jsou zprávy. Hezké ráno.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihokorejská firma KHNP má na výstavbu domluvené první tuzemské subdodavatele. Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Třinečtí hokejisté vytvořili v úvodu sezóny extraligový rekord. Na začátku týdne nás čeká slunečné pondělí s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Jihokorejská firma KHNP na podzim vyhlásí další výběrová řízení pro české firmy na rozšíření dukovanské jaderné elektrárny. Aktuálně společnost uzavřela 16 smluv s tuzemskými podniky. Českému rozhlasu Vysočina to řekl její mluvčí Vojtěch Meravý. První stavební práce začnou za 3 roky. Elektrárna čeká na získání povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokračuje mluvčí EDU 2 Alice Horáková.
3: V této fázi se tedy soustředíme zejména na přípravu dokumentace pro různá povolení a licencování. Probíhá příprava projektové dokumentace, takže řada věcí se zatím ještě upřesňuje.
1: Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
4: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
1: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Změna by měla začít platit od září příštího roku. Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jen těsně.
5: Brazílie potřebuje změnu, už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
6: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od loňska odpykává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Lula si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Třince překonali rekord Tipsport extraligy. Domácí Olomouc porazili 9-0 a vyhráli po 8. v řadě bez ztráty bodu. To je historicky nejlepší vstup do sezóny české nejvyšší soutěže. Na druhé straně pro Olomouc to byla nejhorší domácí extraligová porážka. Po 6 inkasovaných gólech šel do branky náhradní golman a odchovanec Jihlavy Jan Broš. Ve 29 letech to byl jeho debut v extralize.
7: Nepřál jsem si to určitě takhle, nepřál jsem si to jít do brány za tady toho stavu. Tak jo, jsem to bral, takže udělám, řeknu maximum pro to, aby to skončilo rozumně. To se mi nepovedlo. Z mý strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Ne každému se prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat.
1: Ve šlágru 8. kola Pardubice přestříleli pražskou Spartu 6-4. Karlovy Vary zvítězili nad Plzní 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Hradec Králové zdolal Vítkovice 3-2 v prodloužení a stejným výsledkem vyhrálo i Kladno v Litvínově.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě mají 5 stupňů, v počátkách 8. Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Humpolci při výjezdu na Vystrkov se za kruhovým objezdem havarovalo. Srazilo se tam nákladní auto s osobákem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 7 hodina 5. minuta, je pondělí, je 5. října, začíná nový pracovní týden, možná jste v důchodu a možná, že pojedete na dovolenou. Zájem Čechů vyrazit na dovolenou i po letní sezóně totiž roste. Potvrdila to i Asociace českých cestovních kanceláří. Zvýšený zájem rodin s malými dětmi a také seniorů cítí i hotely ve Žďárských vrších, kam se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po 7:45 vypravíme.

0: To byl Vítě Vávra, jeho dívka Gloria v 7.12 na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme si teď připomenout, co se všechno stalo 5. října.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
3: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
2: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
1: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
4: U kombajnu se stal malér, přijeli Drápalíka.
2: 80 má v pohodě i Drápalík.
5: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík soch.
2: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
6: Božných půjdeš Turkovi.

0: To byla švédská skupina Roxette, Listen to Your Heart, za chvíli Xindl X a Dřevo nebo Petr Spálený v písničce Obyčejná žena. Máme 7.19, přejeme všem krásné pondělní ráno.
1: Počasí.
0: No a právě to ráno je ještě oblačné, přes den ale čekáme jasno a slunečné počasí s teplotami mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo.
1: To byl Xendel X, písnička Dřevo v 7.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Lidé vyráží na podzimní dovolené, o výlety do přírody, za památkami i do měst je stále velký zájem. Lidé upřednostňují lehkou turistiku na Vysočině. Právě mezi populární lokality patří Žďárské vrchy, kde se často ubytovávají.
2: Pavel Střebíče balí kufry. S rodinou vyráží na Šumavu, kam se opakovaně vrací.
3: Na podzimní dovolenou teďka vyrážíme na Šumavu do oblasti Borové Lady. Máme rádi hory, minulý víkend jsme se vrátili z Jizerských hor. Podzim je úžasný, Šumavu milujeme na procházky se psem po lese.
2: I hotely na Vysočině teď v říjnu vítají hosty z celé republiky. Zájem je o Žďárské vrchy.
4: Většinou k nám hosté míří na 2 až 3 noci. Výjimkou jsou podzimní prázdniny, kde máme pobyty delší.
2: Podle majitelky hotelu Podlesí u Sněžného Pavly Tománkové lidé míří na podzimní dovolené na kratší dobu než v létě. Jak dodává, zájem v tomto období mají různé skupiny hostů.
4: V průběhu víkendu se u nás nejčastěji ubytovávají mladé rodiny s dětmi. Díky nabídce zvýhodněných pobytů od neděle nás také často vyhledávají seniori a lidé mířící na Vysočinu za turistikou.
2: Hotel Horník u Rybníka Sykovec má aktuálně zaplněnou kapacitu téměř z poloviny. Lákadly jsou podle majitelky Pavlíny Ruškové příroda, ale i nové služby.
5: Na podzim u nás nejčastěji vítáme páry a menší skupiny hostů ve věku 50 a více let, kteří přijíždějí zejména během houbařské sezóny. Restauraci, gastronomické akce a tematické programy navštěvují také lidé středního věku a rodiny s dětmi.
2: Dlouhodobý nárůst zájmu o podzimní dovolené potvrzují i statistiky Asociace cestovních kanceláří. Lidé toto období roku volí zejména kvůli nižším cenám a menšímu počtu turistů, vysvětluje místopředseda Jan Papež.
6: Spoustu lidí, pokud je krásné počasí, míří spíše do přírody, jiní lidé zase míří po památkách, chtějí si užít ještě podzimních měst, především o víkendech jsou tedy památky silně navštěvované.
2: Provozovatelé ubytování odhadují, že díky dobrému počasí bude tato podzimní sezóna mírně lepší než loňská. Vít Holoubek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Linky městské hromadné dopravy v Jihlavě se ode dneška částečně vrací na své běžné trasy. Znovu tak začnou jezdit po hlavním tahu opravovanou Žižkovou ulicí. Pro běžná auta se silnice otevře o 2 dny později, ve středu 7. října. Omezení naopak pokračují na Znojemské ulici, kde krajští silničáři opravují průtah Jihlavou. Policie hledá svědky nehody motorkáře, která se včera krátce před 1:30 odpoledne stala na obchvatu Pelřimova, nedaleko mostu přes řeku Bělou. Řidič motorky na místě zemřel, informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Vyšetřovatelům můžou pomoct také záznamy z palubních kamer. Řidiči, kteří v té době projížděli silnicí mezi Táborem a Humpolcem, se můžou obrátit na policii na lince 158. Soud se dnes po pauze vrací ke korupční kauze Dozimetr. Případ se týká údajného ovlivňování veřejných zakázek pražského dopravního podniku a magistrátu. Obžalobě čelí 6 lidí a 2 firmy. Dnes by u soudu měla vypovídat bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová, která způsob zadávání zakázek kritizovala. Začíná týden Nobelových cen. Jako první dnes ve Švédsku oznámí držitele prestižní ceny za fyziologii a lékařství. Tu loni získala trojice vědců za objevy v regulaci imunitního systému. V dalších dnech přijdou na řadu ceny za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii. Laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do 8. finále. Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně zvládly taky Linda Nosková a Nikola Bartuňková. Končí naopak Sára Bejlek. V Tokiu prošel mezi 4 nejlepší Jiří Lehečka. Ve Žďáře nad Sázavou jsou 4 stupně, v Telči 11. Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Jihlavě přibyla další uzavírka. V ulici Na Kopci za čerpací stanicí dělníci opravují vodovod. Omezení potrvá minimálně do příští neděle. Úseku se vyhnete přes ulici Okružní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Předpokládám, že pohodu od skupiny Kabát uslyšíte zítra naživo v Horácké multifunkční aréně, kde bude mít skupina Kabát svůj koncert. Je zcela vyprodáno, možná ještě vstupenku přes někoho seženete, možná ne. Každopádně my si teď pohodu dáme v 7.33 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám všem úspěšný den.

0: To byla Petra Janů, moje malá premiéra v 7.40. Přejeme všem krásné pondělní ráno. Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nás dnes zavede do světa hospodářských zvířat. Zaměří se na krávy a zajímavosti s nimi spojenými.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zde na Českém rozhlasu Vysočina prožíváme podzim roku 2026. Jak si jej užívají makovičky, to na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Ráno nad Vysočinou je oblačné, přes den čekáme vyjasnění a slunečné počasí s teplotami mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

0: Skupina Kryštof, jeden z prvních singlů, Lolita, 9 minut před 8 hodinou, za chvíli Petr Novák, Děvče z krásných začátků, teď ale Makovičky.
1: Makovičky.
2: Jak se pozná, že už je podzim?
3: Takže padá listí. Když jsme šli ze školky několikrát, tak jsme viděli u hospody hodně listí, ale jsem se v něm válel.
4: Že padají kaštany.

0: sebe barvy.
1: Není sluníčko.
2: A my s mamkou sbíráme listy a potom je doma barvíme temperama. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na střeše Pelhřimovského úřadu spustí novou elektrárnu. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Ukrajina poškodila více než polovinu ruských rafinérií. Na začátku týdne nás čeká slunečné pondělí s teplotami do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina začínají. Připravil je pro vás Tomáš Kolátor. Solární panely dnes začnou dodávat elektřinu do sítě městského úřadu v Pelhřimově. Instalace elektrárny je součástí komplexní rekonstrukce budovy zaměřené na energetické úspory. Systém má úřadu zajistit energetickou nezávislost, vysvětluje jeho mluvčí Andrea Unterfranzová.
4: Měl by to utáhnout, protože ta výkonnost je 89 kW a samozřejmě by to mělo pokrýt celou tu energetickou spotřebu toho úřadu.
3: Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Potvrzuje majitelka uhelných skladů v Libiši, na Mělnicku a na Bučková, podle které uhlí zdraží těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
5: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
3: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří námi oslovení prodejci ji dokonce snížili. Ukrajina svými útoky údajně ochromila už polovinu ruských zařízení, která zpracovávají ropu. Týká se to hlavně rafinérií. Tvrdí to ukrajinské ministerstvo obrany. Kyjev chce v útocích pokračovat a ještě je zesílit.
6: Ukrajinské ministerstvo obrany na svém telegramovém účtu napsalo, že 51% ruských kapacit na zpracování ropy bylo vyřazeno z provozu, a to díky promyšleným, dlouhodobým a systematickým operacím. Hloubkové údery vracejí válku do Ruska. Systematicky zbavujeme nepřítele zdrojů pro vedení války, konstatovalo ministerstvo obrany a připomnělo poslední zásahy rafinérií v Moskvě, Jaroslavli, Saratově, Sizrani a dalších městech. Rusko celkový rozsah poškození svých ropných zařízení nezveřejnilo. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Judistka Tereza Bodnárová se jako první z českých reprezentantů představí na mistrovství světa v Baku. Čerstvá medailistka z Grand Slamu v Budapešti nastoupí krátce před 9:00 českého času proti Nizozemce Van Krevelové.
7: Tahle Holanďanka je hodně nepříjemná. Jednak je vyšší, ale je hlavně hodně silová. To její judo je opravdu silový. Já jsem s ní ještě neměla tu čest na závodech, ale na soustředění a upřímně doufám, že se první kolo bude vyvíjet líp než randory na soustředění, protože tam mě teda jako zmuchlala, takže budu si muset dostat do pohybu a na tom to bude všechno založený, no.
3: A fotbalisté Portugalska porazili v elitní divizi Ligy národů Norsko 2-1. Nizozemsko vyhrálo nad Srbskem taky 2-1. Wales podlehl Dánsku 0-1 a Řecko remizovalo s Německem 0-0.
2: Počasí.
3: V Pelhřimově a Novém Rychnově je aktuálně 8 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 11. Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pokud jdete ze Žďáru nad Sázavou na Radňovice, tak dávejte pozor. Máme tam nahlášenou na vozovce ležící plachtu, která brání provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Na zakázce století, tedy rozšíření jaderné elektrárny Dukovany, se budou podílet i české firmy. Zájem jeví i ty regionální. Vše po 8:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina zmapuje František Jirků. Teď máme 5 minut po 8 hodině. Přejeme všem úspěšný den.
2: Dobré ráno.

8 hodina 12. minuta, to byl Phil Collins. Máme pondělí 5. října. Do začátku komunálních voleb zbývají 4 dny. Třetina obvodů si zároveň bude vybírat nové senátory. Většina z vás by už doma měla mít hlasovací lístky. Posledních několik dnů máte také na zařízení případného voličského průkazu. Na Českém rozhlasu Vysočina pro vás dnes po 17. hodině odvysíláme první volební debatu s kandidáty do komunálních voleb v Jihlavě. Los určil, že po 17. hodině se vám představí zástupci těchto stran, hnutí a koalic. SPD, Svobodní, Pro a Trikolora v koalici, Naše Česko a Sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem, Komunistická strana Čech a Moravy, Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených. Předvolební debatu po 17. hodině odmoderuje Ivana Víznerová. Ještě připomínám, že nabitý volební servis je vám k dispozici i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: To byl Václav Neckář, miluju a maluju, ve čtvrt na devět, za chvíli Vanastovy věci a kouzlo.
1: Počasí.
0: Doslova kouzelné počasí, takhle při začátku října prožíváme i na Vysočině. V průběhu dne bude slunečno, čekáme jasno s teplotami mezi 19 až 22 stupni Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 8 minut před půl devátou v pondělí 5. října ladíte Český rozhlas Vysočina. Stavební stroje najdou na pole u jaderné elektrárny Dukovany za 3 roky. Přípravné práce jsou ale v plném procesu. Jihokorejská firma KHNP, která dostala zakázku na nový blok, má uzavřené smlouvy s prvními českými firmami a další hledá. Podrobnosti má František Jirků. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. KHNP doposud uzavřela 16 smluv s českými firmami. Uvedl to její mluvčí Vojtěch Meravý. Podpisem se stvrdila spolupráce například se Škoda Power, která dodá parní turbíny, nebo s Energoprojekt Praha na podporu v oblasti povolovacích a licenčních procesů. Asijská společnost ale hledá dodavatele postupně, a to podle aktuální fáze a potřeb. Teď na podzim zahájí další výběrová řízení a momentálně 60 českých firem právě prochází registrací k účasti. Konec konců jihokorejská firma uvedla, že společným cílem je, aby na dodávkách zhruba ze 60% se podílely tuzemské podniky.
0: Kolik firem se budou ucházet z Vysočiny?
1: Přesný počet nevíme, když se ale zaměříme specificky na Třebíčsko, tam můžeme říct, že minimálně 10 podniků komunikuje s KHNP. Potvrdil to předseda okresní hospodářské komory Petr Šmejkal. Stejné firmy už spolupracují se současnou elektrárnou a pohybují se hlavně ve stavebnictví nebo blízko technologiím jaderné energetiky a chtějí v tom pokračovat i u nových bloků. Pokračuje Šmejkal.
2: Pro ně to je otázka prestiže, otázka i naplněnosti kapacit na budoucí období. Řada těch firm se na to připravuje, investuje třeba do výstavby nového zázemí pro tu svoji činnost.
1: Dodal, že hodně členských firm bude potřeba třeba ne přímo na samotnou výstavbu elektrárny, ale potažmo na doprovodnou infrastrukturu. Pro představu se jedná o ubytovací zařízení, sportovní, kulturní, gastronomické zázemí anebo zdravotní služby. Takže uspokojení potřeb, které způsobí příchod nových lidí do regionu. Šmejkal taky dodal, že rozšíření Dukovan může přinést nějakým podnikům i komplikace na pracovním trhu, jak popisuje.
2: Místní firmy budou přicházet o zaměstnance, kteří půjdou na výstavbu nebo na provozování budoucí elektrárny, a ti, co nebudou přecházet na tu výstavbu, tak nás budou nutit jako podniky, aby jsme jim zvedli platy a nebo poskytli nějaké výhody, které jim nabízí někdo jiný, kdo je láká na tu výstavbu.
1: Samotná výstavba nových bloků podle mluvčí EDU 2 Alice Horákové čeká na povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
0: Říká 4 minuty před půl devátou František Jirků. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina.

0: Elton John. Pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi jsou krátké zprávy s Tomášem Kolátorem. Po nich Jarek Nohavice zaspívá o kometě a slovenská skupina Elán přidá legendární písničku Kočka.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Městský úřad v Pelhřimově od zítřka přeruší provoz agendy řidičských průkazů. Uzavřená zůstane do 16. října. Je to kvůli probíhající rekonstrukci budovy. Město už zveřejnilo na svých internetových stránkách pokyny pro ty, kteří budou v tomto období potřebovat cokoliv ohledně svého řidičského průkazu vyřešit. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel. Posledního československého a prvního českého prezidenta připomínají akce po celé republice. V Senátu třeba odhalí pamětní desku. V první prezidentské knihovně začne týden kulturních a debatních akcí. Nabídne diskuze o demokracii, umělé inteligenci nebo médiích. Výročí Havlova narození připomněl taky Radiožurnál. Včera vysílal speciál ze zámecké zahrady v Lánech s Havlovými spolupracovníky. Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Šéf rezortu Klempíř po setkání s kulturními pracovníky slíbil, že dodatečné připomínky vypořádá. Ve Francii dnes kvůli studentským protestům zůstane zavřených až 500 škol. Oznámil to ministr školství Edouard Geffre. Studenti už od minulého týdne protestují proti špatným podmínkám ve školách. Demonstrace na některých místech přerostly v násilí. Protestující podle ministra poškodili 24 škol. Na zítřek chystají studenti celostátní demonstraci. Hokejový brankář Lukáš Dostál vychytal v NHL výhru Anaheimu nad Floridou 3-2 v prodloužení. Připsal si 29 zákroků. Naopak golman Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu na ledě New Yorku Rangers 2-4. Obránce Vancouveru Filip Hronek si připsal asistenci. Jeho tým ale podlehl Vegas 2-3. A počasí v Pelhřimově je 8 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 6. Dnešní ráno bude ještě oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na silnicích Vysočiny. Plynulý je i regionální úsek dálnice D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pelhřimov dnes spouští výkonnou sluneční elektrárnu, která má kompletně pokrýt spotřebu energií v městském úřadě. Lidé ale kvůli rekonstrukci musí počítat s omezeními. Jakými? To vám na Českém rozhlasu Vysočina řekneme už za malou chvíli. Dobrý den.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: To byla skupina Elán v 8.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Zateplení, počítačem řízené vytápění nebo úsporná světla. Budova městského úřadu v Peleřimově prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po jejím dokončení má být maximálně úsporná a energeticky soběstačná. Některé věci už se podařilo dokončit. Dnes tam například spustí výkonnou solární elektrárnu.
1: Já otevřu okno. Můžeme vyskočit.
2: Otočíme to.
3: To bude takový jako bezpečnější.
1: My jsme teď s mluvčí Peleřimovské radnice Androu Unterfrancovou a vedoucím odboru vnitřních věcí Martinem Šimsou vystoupali na střechu městského úřadu. Tady jsou hotové fotovoltaické panely.
4: Ano, jsou a jsme právě před spuštěním.
1: Těch panelů je tady docela dost, asi víc než na běžném rodinném domě.
4: Měl by to utáhnout, protože ta výkonnost je 89 kW a samozřejmě by to mělo pokrýt celou tu energetickou spotřebu toho úřadu.
1: Já vím, že to není jediná elektrárna, kterou teď bude Peleřimov spouštět.
4: Tak my samozřejmě ještě EPC projekt jako máme nastavený na základní škole Komenského a v domově pro seniory. Budeme to spouštět, prvně spustíme úřad samozřejmě a postupně budeme spouštět další budovy.
1: V létě se to nějakým způsobem ta celková rekonstrukce té budovy dotýkala i chodu městského úřadu. Pane Šimso?
5: No my jsme v průběhu letošního roku byli nuceni uzavřít pouze jednu agendu zatím a to byla agenda evidence vozidel, kde prostě jsme nebyli schopni s ohledem na technickou složitost tu agendu přestěhovat. A teď teda nyní je aktuální informace, že od 6.10. nejméně do toho 16.10. bude uzavřena druhá agenda a to je agenda řidičských průkazů. A je to vlastně druhá a poslední agenda, kterou za celou dobu průběhu realizace tady té přestavby budeme omezovat. Jinak se snažíme, aby ty agendy fungovaly i za realizace těch stavebních prací.
1: A co tedy budou muset lidé udělat, pokud si budou chtít vyřídit něco s řidičským průkazem?
5: Máme na stránkách jsme tu informaci dali jsme tam i telefonní kontakty na pracovníky, kteří budou napřímo v případě, kdy lidi budou chtít cokoliv řešit, s tím, že samozřejmě pokud budou chtít řešit žádost o vydání řidičského průkazu, tak se můžou obrátit na jakýkoliv který jiný na úřad obce s rozšířenou působností. To znamená, okolo nás je nejbližší je Humpolec, Pacov, případně Jindřichův Hradec.
1: Rekonstrukce budovy úřadu by měla být hotová maximálně do března příštího roku. Z Peleřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme minutu po 8:45.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina se o předpověď počasí postará meteoroložka Jitka Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak v jakém duchu se ponese 5. říjnový den v kraji Vysočina?
2: Nejprve spíše více oblačnosti, i nějaké mlhy se objevují hlavně na severozápadě, západě kraje a postupně ta oblačnost v průběhu dne bude mít takovou jakoby tendenci ubývat, takže z nějakého teď, dejme tomu, skoro zatažena oblačna, spíše do oblačna přes den nebo až polojasna, takové výraznější vyjasňování nebo ubývání oblačnosti potom začne k večeru a během večera se postupně vyjasní. Teploty nejvyšší by měly šplhat mezi 19 až 22 stupňů a vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
0: Jaké jsou vyhlídky na úterý a na středu?
2: Zítřek by měl být slunečný, jasno nebo skoro jasno, i když nad ránem se hlavně v údolích budou vytvářet nějaké mlhy, ty potom během zítřejšího rána dopoledne se postupně budou rozpouštět nebo na chvíli se z nich může sem tam někde udělat nízká oblačnost, ale i ta se rozpustí, takže jasno nebo skoro jasno už potom převládne všude v kraji. Ráno zase může být hlavně v údolích studené, místy kolem 3 stupňů, přízemní mrazíky, jinak tak 8 až 5, no a zítra odpoledne teploty malinko už vyšší zase než dnes, to znamená tak, jak v minulých dnech, 20 až 23 stupňů, vítr slabý, proměnlivý nebo jižních směrů.
0: A pojďme se prosím ještě podívat na středu.
2: Ve středu tam bude přechodně v té první části dne, v noci ráno, částečně dopoledne víc oblačnosti, takové nějaké spíše oblačno nebo až zataženo. Ta by se potom měla odsouvat od jihozápadu pryč z Vysočiny, takže postupně během odpoledne, nebo možná už částečně dopoledne, by mohlo být zase znovu skoro jasno, jasno. Teploty budou víceméně podobné, také těch 20 až 23 stupňů. Ráno může být zase chladnější, hlavně tam, kde nebude foukat vítr, protože ta středa bude taková větrnější a vítr znovu jihovýchodní až jižní.
0: To předpovídá meteoroložka Jitka Kučerová. Děkuju a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: 8:49, loučí se Robin Šalamon, přeju vám nádherný pondělní den. Po 9. hodině se tady na vás na Českém rozhlasu Vysočina bude těšit Jiří Kulář. Já opět zítra ráno v 5. Teď Petr Rezexy a za chvíli i Eva Farná a Boží mlejny melou. Přejeme příjemný poslech.
3: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž. Taky vím, jak ti voní vlasy, vím.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Tak zase trošku černého humoru. Ptá se vnučka babičky. Babi, co je to milenec? Milenec, děvenko. Milenec. Ježíš Maria, já zapomněla. Vykřikne babička, vrhne se ke skříni, otevře ji a z ní vypadne kostra.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Desítka firem z Třebíčska se chce ucházet o zakázky spojené s rozšířením jaderné elektrárny Dukovany. Bývalý ex-prezident Bill Clinton vzpomínal na Václava Havla v exkluzivním rozhovoru Českého rozhlasu. O novém prezidentovi v Brazílii rozhodne druhé kolo voleb. Na začátku týdne nás čeká slunečné pondělí s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré dopoledne. Regionální firmy hlásí zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Zakázku dostala jihokorejská společnost KHNP a okresní hospodářská komora eviduje 10 členských podniků, které jsou s ní v kontaktu. Patří mezi ně podniky se stavebním nebo technickým zaměřením.
2: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
3: Potvrzuje zájem jednatel hrotovické stavební firmy V-Stav Bronislav Vala. Třebíčský podnik TES se chce na rozšíření elektrárny podílet taky. Pokračuje její vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
4: Jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme. Jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění.
3: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Na Václava Havla vzpomínal v exkluzivním rozhovoru taky bývalý americký prezident Bill Clinton. S naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou mluvil třeba o tom, jak se s prvním prezidentem České republiky naposledy setkali před 16 lety v New Yorku.
5: Nevím o nikom jiném v politice, s kým jsem si ten společný čas tolik užíval. Byli jsme přátelé.
6: Vzpomínal Clinton na společné konverzace s Havlem, které se podle něj vždy stočily k významu svobody.
5: Na jeho 90. narozeniny by si měli lidi pamatovat, že nikdy netvrdil, že zná všechny odpovědi, ale věděl, jakou cestou jít, nikdy se nenechal odradit, když lidé přijímali rozhodnutí, se kterými nesouhlasil.
6: Clinton zmínil taky společnou lásku k hudbě. I to, kde má uložený saxofon, který od Václava Havla dostal jako dárek v pražském klubu Reduta. Celý rozhovor s americkým ex-prezidentem uslyšíte dnes po 13. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Brazilci si nového prezidenta zvolí až ve druhém kole voleb 25. října. Postupují do něj pravicový kandidát Flávio Bolsonaro a současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Oba 50% hranici pro vítězství minuli jen těsně.
7: Brazílie potřebuje změnu, už nemůže dál snášet tolik utrpení, tak vysoké daně, tolik zabitých žen a tolik politického pronásledování.
8: Řekl na začátek nedělních voleb Flávio Bolsonaro. Pravicový kandidát plánuje v případě výhry navázat na politiku svého otce, kontroverzního ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Ten si od loňska odpikává trest 27 let v domácím vězení. Odsouzený je za pokus o státní převrat. Podle současného brazilského prezidenta Lula si země volí mezi demokracií a barbarstvím a mezi rozvojem a zaostalostí. Karolína Lásková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Hokejisté Pardubic porazili v Tipsport extralize pražskou Spartu 6-4. Na prvním místě tabulky zůstává Třinec, který vyhrál v Olomouci 9-0 a po 8 kolech zůstává 100%. To je historicky nejlepší vstup do nejvyšší soutěže. Uspěly i Karlovy Vary, které přehrály Plzeň 4-1. Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Litvínov prohrál s Kladnem 2-3 v prodloužení a Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
0: Třebíč 9 stupňů, Velké Meziříčí 7, Košetice 8 a Telč 11. Takové jsou aktuální teploty na Vysočině. Dnešní dopoledne bude ještě lehce oblačné. Přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 se v brněnském směru od Jihlavy až po Velké Meziříčí pohybují vozy technické údržby. Počítejte s nimi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Pondělní ráno se nám změnilo v dopoledne a já vás 5 minut po 9. hodině zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Pokud vás honí mlsná, tak neodcházejte od rádií. Už za chvíli budeme vyrábět s Dášou Kubíkovou sladoučký karamel.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
9: A hudba v našem vysílání také nemůže pochopitelně chybět. Tohle je Helena Mondráčková. Ještě světu šanci dej.

0: A s kapelou UB40 jsme se hezky zhoupli v rytmu reggae, hitovka Elvise Presleyho původně I Can't Help Falling in Love with You. Myslíte, že výroba karamelu je jen pro zkušené cukrářky? Když se naučíme pár jednoduchých triků, můžeme si dovolit začít zkoušet i experimentovat. Třeba dodat karamelu nějakou chuť. Zkusme s Dášou Kubíkovou třeba kokosový karamel.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Dobrý karamel se dá dnes koupit kdekoliv, ale domácí karamel se může stát oblíbenou lahůdkou. Jen tak, ale také k použití do dezertu nebo třeba poháru. Výroba karamelu je snadná, když známe pár vychytávek. Necháme společně rozpustit 200 gramů bílého krupicového cukru a čtvrt šálku vody. Voda se přidává proto, aby se karamel v nádobě od spodu nepřipaloval a cukr se rozpouštěl rovnoměrně. Nejlepší pro přípravu je hrnec se silným dnem a znalci radí cukr nemíchat. Začne totiž postupně bublat a nakonec i zlátnout. V poslední době je nesmírně populární slaný karamel, jsou i další ochucené druhy, ale já jsem narazila na karamel kokosový a zajímalo mě, jak se vyrábí. Kokosový karamel můžeme použít třeba jako polevu nebo jako omáčku, do které se namáčejí sladké smažené tyčinky z těsta, které známe jako churros. Jak se vyrábějí v podniku Los Churros, mi popsal Michal Římsa.
3: Kokosový karamel je vlastně stejně se dělá jako karamel obyčejný, takže cukr. Potom do té tekuté podoby potřebujete tu smetanu k tomu. A my jsme ten kokosový karamel vyšperkovali způsobem, že místo klasické smetany jsme dali kokosovou. Je to čistě kokosová smetana, takže bez laktózy. Ta se rozpustí společně s tím cukrem a poté se tam nasype drcený kokos. Tím pádem je veganský i ten karamel kokosový.
2: Kokosovou smetanu seženeme v běžných supermarketech, tam, kde prodávají asijské potraviny i ve zdravých výživách. Karamel s chutí kokosu určitě stojí za zkoušku, tak si nechte chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
4: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

Jan Nedvěd dospíval na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v rámci pondělního dopoledního vysílání. Velké oslavy čekají Škrdlovice na Žďársku, které si přesně dnes připomínají významné jubileum. Více se dozvíme už za pár minut od našeho regionálního stopaře, přesně hned po písnice, se kterou přichází Anna K. Zavírám oči. Oči klidně zavírejte, pokud nejste za volantem, ale uši mějte otevřené, abyste všechno podstatné slyšeli. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Škrtlovice na Žďársku právě dnes slaví významné jubileum. Od první písemné zmínky o obci totiž uplynulo 600 let. Oslavy potrvají několik víkendů. Pojďme se teď ale vrátit do minulosti. Co všechno o první písemné zmínce vlastně víme? To nám řekne regionální stopař Adéla Zachová, které přeji hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Klíčový je vlastně dnešní den, 5. říjen, protože přesně před 600 lety v roce 1426 Jan Vojna z Městce zapsal své manželce Anežce věno na několika statcích a mezi nimi byly i Škrdlovice. No a právě tenhle majetkový záznam je nejstarším doloženým písemným svědectvím o obci. Neznamená to ale, že by Škrdlovice v tomhle roce vznikly, jejich počátky se podle místní tradice mohou pojit už s osidlováním zdejší lesnaté krajiny ve 13. století.
1: Tak se zase ale vrátíme z toho 13. století do současnosti. Kdy a jak budou Škrdlovice tohle jubileum oslavovat?
2: Oslavovat se bude během 3 říjnových víkendů, každý se ponese v trošku jiném duchu. První má název Škrdlovice společenské, druhý se jmenuje Škrdlovice sportovní a poslední jsou Škrdlovice kulturní. První víkend oslav už je za námi, ale většina akcí v rámci těchto oslav Škrdlovice teprve čeká, takže dorazit můžete příští týden, tedy 9. až 11. října a také ten další týden 16. až 18. října.
1: A co je pro návštěvníky připraveno?
2: Na programu je toho opravdu hodně, tak například sportovní plotovka, nohejbalový turnaj, ukázka první pomoci, stolní tenis, závod malých hasičů, přespolní běh, divadelní představení, karetní turnaj, no a mnoho, mnoho dalšího. Chybět nebude ani společná modlitba za obec v sobotu 31. října v 18 hodin v kapli svatého Cyrila a Metoděje. No a když už Škrdlovice navštívíte v rámci těchto oslav jejich významného jubilea, tak kromě té poměrně moderní památky z 90. let minulého století, tedy kostela, určitě stojí za to prohlédnout si v obci i třeba zajímavé sochy, jako je svatý Václav Florian nebo sousoší hrochu.
1: Říká náš regionální stopař Adéla Zachová, která nás pozvala na oslavy Škrdlovic na Žďársku, které si připomínají 600 let od první písemné zmínky. Díky za informace a pěkný den.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.

0: S Karlem Zichem jsme vzpomínali na to, jak jsme kdysi dávno na středních vlnách poslouchali Radio Luxemburg s krásnými hitovkami ze západu. Teď se vrátíme ještě více zpátky do minulosti, protože je tady pořád Bejvávalo a Miroslav Marek v něm na vlnách Českého rozhlasu Vysočina zavzpomíná na sucho z roku 1911.
1: Bejvávalo.
2: O suchu roku 1911. Kopneš krompáčem do země a začne se prášit. Sucho letošního nejen léta bylo extrémní. Vody málo, leckde žádná a mnohde se musela i dovážet. Zkrátka klimatická změna nás dohání. Jestli je příčinou člověk, nebo je to ještě i nějak jinak, toť otázka. Ale nenechme se mýlit, suché roky bejvávaly i za našich pradědů. Vypovídají o tom zápisky písmáků či záznamy z obecních kronik. Cituji kroniku obce Zahrádky u Letče nad Sázavou. Rok 1911. Velká průtrž mračen odnesla most na Trnávce pod Křelovicemi a rozvodnila želivku, jež zaplavila louky bahnem. Prudký liák poškodil velmi pole. Za to léto bylo suché, zcela bez deště. Stav vody v želivce byl nezvykle velmi malý. A z jiné kroniky. V Ústí nad Labem bylo vidět kámen s nápisem nad hladinou vodní. Až mne spatříš, zaplač. Za suchem pak toho roku přišla veliká drahota. No a zítra o tom, že urodí-li se dostatek dubového ovoce, vydaří se toho roku vepřový dobytek.

0: Všednodennímu dopolednímu vysílání Českého rozhlasu Vysočina patří také minuta pro zdraví. Ta dnešní bude o tom, jaké to je, když praskne žaludeční vřet. Za pár minut.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: zdraví.
1: Žaludeční vřet může prasknout. Jak si to můžeme představit?
2: Představte si, že máte nějakou vrstvu, v tomto případě stěnu žaludku, do které se dělá prohlubeň. Ta vrstva se stenčuje a z ní nic nezbyde. Nemusí to být velká díra, stačí malý otvor, ale to, co je vevnitř, se vylije ven. V žaludku je silná kyselina a ona je najednou v břišní dutině. To je život ohrožující stav. Postižený cítí krutou bolest na břišku, potom celého břecha, kde stěna reaguje na žaludeční obsah stažením a zánětem pobřišnice. Dochází ke zhoršování stavu a je nutná opravdu rychlá první pomoc s převozem do nemocnice.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: A za chvíli trochu změníme téma. V pátek a sobotu znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit? Jak to funguje v Praze a dalších velkých městech? A kde je o výsledku jasno už teď? Řekneme vám to už za chvíli.
4: Když jeme po

0: Chraň svoje bláznostvá zpíval Petr Nať v 9 hodin 50 minut pondělní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. V Česku je více než 6000 obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Od sekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje? Nejen to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí, hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Na střeše Pelhřimovského úřadu spustí novou elektrárnu. Roste zájem o podzimní dovolené i na Vysočině. Vlaky na Jindřichohradecké úzkokolejce mají za sebou první celou sezónu pod novým dopravcem. Vlaky využili 10 000 lidí. Na začátku týdne nás čeká slunečné pondělí s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Solární panely dnes začnou dodávat elektřinu do sítě městského úřadu v Pelhřimově. Instalace elektrárny je součástí kompletní rekonstrukce budovy zaměřené na energetické úspory. Systém má úřadu zajistit energetickou nezávislost, vysvětluje jeho mluvčí Andrea Unterfranzová.
4: Měl by to utáhnout, protože ta výkonnost je 89 kW a samozřejmě by to mělo pokrýt celou tu energetickou spotřebu toho úřadu.
2: Starší i mladší lidé stále častěji vyráží na podzimní dovolené v Česku. Potvrzují to také vybraní hoteliéři na Vysočině. Lidé toto období roku volí zejména kvůli nižším cenám a menšímu počtu turistů než v létě. O jaké výlety je největší zájem, popisuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
5: Spoustu lidí, pokud je krásné počasí, míří spíše do přírody, jiní lidé zase míří po památkách, chtějí si užít ještě podzimních měst, především o víkendech jsou tedy památky silně navštěvované.
2: Jindřichohradecká úzkokolejka dokončila první sezónu pravidelného provozu pod novým dopravcem. Vlaky znovu jezdily na tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně na Pelhřimovsku, kam se pravidelná doprava vrátila po více než 3 letech. Na obnově provozu se podílely desítky dobrovolníků a železničních nadšenců. Kolik cestujících vlaky využilo, doplnil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
6: V letošním roce nebylo to pro nás velice pozitivní, protože by to bylo to zhruba 25 tisíc cestujících měsíčně na motorových vlacích a zhruba 5 tisíc každý měsíc na těch parních.
2: Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željka Cvijanovičová. Chorvatské místo získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič.
7: Obyvatelé Bosny a Hercegoviny volili taky zástupce do několika parlamentů. V bosensko-chorvatské části země zvítězili bosňáčtí nacionalisté a ve většinově srbské entitě vyhrála hlasování do všech institucí nacionalistická strana Milorada Dodika, která v regionu vládne posledních 20 let. K volbám přišlo necelých 42% voličů, to je o skoro 10% míně než před 4 lety a zároveň je to nejnižší volební účast v historii země. Vůbec poprvé se při hlasování používali skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů. S novými technologiemi byly na některých místech drobné problémy a proto zůstala část volebních místností otevřená déle. Václav Hojiný, Český rozhlas.
2: Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Kabinet vedený socialisty a dalšími menšími levicovými stranami ale neměl dostatečně sílu na prosazení opatření. Bytová krize v zemi vyvolala rozsáhlé protesty. Sport. Judistka Tereza Bodnárová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. To ji ve váhové kategorii do 52 kg čeká zhruba za půl hodiny. A anglický šipkař Luke Humphries vyhrál World Grand Prix, turnaj kategorie Major. Světová dvojka po bratu ve finále porazila Velšana Gervina Price 6-4 na sety. Humphries tak získal svůj druhý titul z tohoto turnaje.
3: Počasí.
2: V Humpolci je 11 stupňů, ve Vatíně nebo Černovicích 10. Dnešní dopoledne bude ještě lehce oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, plynulá je i dálnice D1. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A v 10 hodin 5 minut vám všem přeji příjemné pohodové pondělní dopoledne. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je 5. říjen a já doufám, že jste do nového dne i týdne vykročili tou správnou nohou. Světelští Old Scouti se loučí se základnou ve Staré nádražní vodárně. Vydáme se tam za nimi v dnešním příběhu z Vysočiny za pár minut.
3: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem
8: a kapelou Holky. Mám ráda.

0: Vysvětlená Sázavou má scouting už stoletou tradici a není divu, jen kousek odtud stábořil se svou dvojkou Jaroslav Foglar a dokonce i zakladatel českého skauta Antonín Benjamín Svojsík. Světelští skauti měli 35 let svou základnu v bývalé vodárně v Nádražní ulici. Teď oni přijdou. Více v dnešním příběhu.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: S krajským náčelníkem Old Scoutu kraje Vysočina Josefem Bilem Kopeckým stojíme před základnou ve Světlé nad Sázavou, říká se tomu tady na vodárně.
3: Historie téhleté budovy sahá až do roku 1888, kdy byla postavena stejně s Světelským nádražím a proto se tomu říká vodárna, protože uvnitř té budovy byla studna a čerpadla, bydlel tu člověk od dráhy, který měl za úkol dostávat vodu přímo na dráhu, když jezdili parní lokomotivy.
2: Kdy se sem dostali skauti?
3: V roce 1991 oficiálně. Tady původně byl jeden jediný strop, to znamená, že jsme měli skoro 5 metrů strop.
2: Teď je to dvoupatrová budova.
3: I kvůli vytápění.
2: Jací skauti tu vodárnu využívají?
3: Bohužel teda děti nemáme, takže se tu scházíme pouze jako old skauti, jsou to bývalí vedoucí skautských oddílů, který tady ve Světlí fungovali. V těch devadesátkách to byl velký boom, protože nás tady bylo asi 160.
2: To jste se sem vešli?
3: Ne, my jsme měli víc prostoru, tohle je naše vlastně poslední bašta, i ta už má teda na mále.
2: Možná bychom mohli udělat takovou malou prohlídku, exkurzi vodárnou.
3: Tady se nacházíme vlastně v zasedací místnosti, kde v zadní části vidíme krásný totém a přímo pod tím totémem máme 22 metrů hlubokou a 3,5 metrů širokou studnu roubenou.
2: Je studna a tam berete vodu?
3: Ne, ta studna je zadělaná, zabezpečená. Když se podíváme takhle před vchod, tak tam vidíme krásný čtverec, ještě obrys, kde byly kohouty, hlavní uzávěry, kterými se čerpala voda na Světelský nádraží, což je asi 200 metrů odsud.
2: Teď tady jedno setkání Old Scoutu probíhá, i když je trochu smutné, je rozlučkové.
3: No, je to poslední velká akce pořádaná z této vodárny, než teda dojde k jakýsi údajně demolici a skauti se budou stěhovat.
2: Opravdu ta budova padne, není to historická památka?
3: Hodně dlouho jsme usilovali, aby se stala historickou památkou, bohužel jsme nebyli vyslyšeni, ale musíme se prostě uskromnit, nedá se nic dělat, život jde dál.
2: Pojďme pokračovat v té naší prohlídce, protože říkala jsem, vodárna má dvě patra.
3: Když nás bylo hodně, měli jsme více budov a veškerý mobiliář, který byl uvnitř, tak máme nastěhovaný v téhle budově, takže je to víceméně
2: skladiště.
3: Jsou tam různé obrázky, které kreslil dnes už nežijící vedoucí střediska bratr Plachý alias Miky. Jsou tam ještě dívčí totémy. Navíc je tam teda spousta materiálu k táborům.
2: Když to tak vyjmenováváš, to je na muzeum zralé.
3: I touhletou myšlenkou jsem se zaobíral docela vážně.
2: Proč má vodárna padnout?
3: Je to veřejný zájem, protože v místě, kde vodárna stojí, by měl vést nový most přes řeku Sázavu jako obchvat města Světla. Jistě slyšíte, nám přichází další a další účastníci, takže jakmile dojde k zahájení, tak nám tady zavlaje 100 let stará historická vlajka, která je první vlajkou světelských skautů. Vyrobena v roce 1926, prosím.
2: Old skauti usedají k dlouhému stolu ke slavnostnímu posezení.
4: Ať žije byl.
2: Ze Světlé nad Sázavou Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Fotografie ze světelské základny Old Scoutu najdete na našich stránkách i sociálních profilech.
1: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: No a v našem hudebním vysílání Jiří Korn a písnička Dí.

0: Taky The Elton John, Don't Go Breaking My Heart, na vlnách Českého rozhlasu Vysočina v pondělním dopoledním vysílání. První stavební práce na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany začnou za 3 roky. Přesto se už regionální firmy připravují. Chtějí nabídnout svoje schopnosti a podílet se na výstavbě. Příklady přineseme za chvíli. Písničku od Miraje I přesto všechno můžete slyšet právě teď. Jože Kolář přeje pohodové dopoledne s námi.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Firmy Třebíčka mají velký zájem podílet se na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Podle tamní okresní hospodářské komory komunikuje celkem 10 členských podniků s jihokorejskou KHNP, která vyhrála zakázku na výstavbu. Jsou mezi nimi jak technologické, tak stavební společnosti.
2: Teď jsme v našem výrobním areálu ve městě Hrotovice. A to, co tady slyšíte, je čilý pracovní ruch.
3: Takové mraveniště.
2: Přesně tak.
3: Jednatel firmy V-Stav, Bronislav Vala, mě provází po dvoře. Společnost se zaměřuje na stavební výrobu a její sídlo je vzdálené od jaderné elektrárny Dukovany ani ne 10 kilometrů.
2: Naše firma vlastně vyrostla na výstavbě nebo dodávkách pro jadernou elektrárnu Dukovany.
3: A budete se podílet i na jejím rozšíření?
2: No, už teď se podílíme na přípravných pracech, například teď děláme nové propojení mezi elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice, nebo různé rozšiřování parkovacích ploch a nájezdů, takže to jsou práce související s připravovanou výstavbou a na té se samozřejmě budeme chtít podílet, budeme se o to ucházet.
3: A připravujete se na to nějak speciálně?
2: Účastníme se konferencí s KHNP a s firmami, které se chtějí zapojit do toho procesu.
3: Zájem má i třebíčský podnik TES, který poskytuje inženýrské služby v jaderné energetice. Pokračuje vedoucí zahraničního obchodu Jan Frélich.
4: Určitě se na to chystáme, jednáme i s různými korejskými firmami, zatím uvidíme. Jo. Nemáme žádné konkrétní smlouvy, máme podepsaný spoustu různých memorand o porozumění, ale na nějaké pevné smlouvy nebo konkrétní ještě nedošlo.
3: A co by to pro firmu znamenalo?
4: Pro nás určitě zase by to bylo seznámení s nějakou novou technologií, byla by to perspektiva prostě na desítky let, takže určitě firmě by to dalo jako ohromnou perspektivu do dalšího rozvoje.
3: Mluvčí KHNP Vojtěch Meravý řekl, že doposud korejská společnost uzavřela 16 smluv s českými firmami a ještě na podzim vyhlásí další výběrová řízení. Z Třebíčska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Až na vrcholky hor jsme vyrazili s Věrou Martinovou. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, se zeptáme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?

0: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
1: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
0: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
1: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
0: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
1: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
0: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
1: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
0: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
1: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Vzpomínka na Karla Gotta, jestli tě budu mít rád v 10 hodin 43 minut pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Na našem webu najdete předvolební speciály z okresních měst Vysočiny a od pondělka do středy vysíláme živé debaty z Jihlavy. Ve Svatém kříži se vzpomínalo na 110. výročí narození Karla Kuttelwaschera a kavárna v Humpolci se proměnila na náborové centrum dárců kostní dřeně pro 5letého Jindru. To nejlepší z našeho webu a sociálních sítí vám představíme v našem vysílání za pár minut.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme si probrali barvy se žlutým psem a teď si probereme něco úplně jiného ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Předvolební servis celého kraje, dojemná pieta jednoho z největších československých leteckých hrdinů, kavárna s náborem dárců kostní dřeně i lesní oázy v boji se suchem. Co všechno najdete na našich stránkách, nám přišel osobně přiblížit webeditor Vít Hrdlička. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Začneme tím předvolebním servisem, protože volby se blíží a naše redakce připravila pro posluchače i čtenáře našich stránek a sítí užitečný přehled.
1: Přesně tak, na našem webu vysočina.rozhlas.cz už najdete předvolební speciály ze všech okresních měst Vysočiny. Naši redaktoři se zaměřili na nejpalčivější témata, která v jednotlivých městech rezonují, a všem kandidujícím subjektům položili 3 otázky. Vše si můžete v klidu přečíst i poslechnout. Od pondělí do středy navíc budeme vždy po 5. hodině vysílat živě předvolební debaty z krajského města Jihlavy. Ty pak budou po středečním odvysílání kompletně k dispozici na našich stránkách.
0: Před volbami se určitě vyplatí vše poslechnout. Pojďme ale dál. Příběh ze Svatého kříže na Havlíčkobrodsku připomíná jednoho z nejslavnějších československých letců RAF Karla Kutlvašra, přezdívaného Noční jestřáb.
1: V místě jeho narození se odehrála důstojná pieta. Do Svatého kříže přijeli desítky lidí a jeho odkaz připomněla i replika historického letounu Piper L4. Předseda klubu Czech Spitfire Zdeněk Sadecký v reportáži zmínil i smutnou daň, kterou platili letci i jejich rodiny v protektorátu. A samozřejmě vzpomínáme i na to, jak nespravedlivě se k těmto hrdinům choval komunistický režim po roce 1948.
0: Velký ohlas na sociálních sítích má i reportáž z Humpolce. Tamní kavárna se proměnila doslova v náborové centrum dárců kostní dřeně.
1: Místo kávy a zákusků se na stolech objevily formuláře a odběrové vatové tyčinky. Celá akce vznikla na podporu 5letého Jindry z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a nutně potřebuje najít geneticky kompatibilního dárce. Vstup do registru je pro zdravé lidi od 18 do 35 let. Celou reportáž najdete na našich stránkách.
0: Na závěr zamíříme do přírody na Žďársko, kde lesníci rodiny Kinských bojují proti suchu velmi zajímavým způsobem.
1: Přesně tak. V lesích mezi Cigájí, Karlovem a Kocandou vytvořili už 20 vodních tůní. Lesník Ondřej Fidler popsal, jak vypadají. Je to takový vlastně větší hluboký bazén, který se po vykopání sám naplní spodní i povrchovou vodou. Tůně drží vlhkost v krajině, pomáhají obojživelníkům i hmyzu a Jan Sovák z lesní rady zmínil další detail. Při požáru slouží v přírodě jako zdroj hasební vody.
0: Říká webeditor Českého rozhlasu Vysočina Vít Hrdlička. Díky za informace a pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihokorejská firma KHNP má na výstavbu domluvené první tuzemské subdodavatele. Pelhřimovský úřad dočasně uzavře agendu řidičských průkazů. 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Na začátku týdne nás čeká slunečné pondělí s teplotami do 22 stupňů. Začínají zprávy, s nimi je ve studiu i Tomáš Kolátor. Jihokorejská firma KHNP na podzim vyhlásí další výběrová řízení pro české firmy na rozšíření dukovanské jaderné elektrárny. Aktuálně společnost uzavřela 16 smluv s tuzemskými podniky. Českému rozhlasu Vysočina to řekl její mluvčí Vojtěch Meravý. První stavební práce začnou za 3 roky. Elektrárna čeká na získání povolení k výstavbě od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokračuje mluvčí EDU 2 Alice Horáková.
2: V této fázi se tedy soustředíme zejména na přípravu dokumentace pro různá povolení a licencování. Probíhá příprava projektové dokumentace, takže řada věcí se zatím ještě upřesňuje.
0: Městský úřad v Pelhřimově od zítřka přeruší provoz agendy řidičských průkazů. Uzavřená zůstane do 16. října. Je to kvůli probíhající rekonstrukci budovy. Město už zveřejnilo na svých internetových stránkách pokyny pro ty, kteří budou v tomto období potřebovat cokoliv ohledně svého řidičského průkazu vyřešit, říká vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.
3: Dali jsme tam i telefonní kontakty na pracovníky, kteří budou napřímo v případě, kdy lidi budou chtít cokoliv řešit. A s tím, že samozřejmě, pokud budou chtít řešit žádost o vydání řidičského průkazu, tak se můžou obrátit na jakýkoliv který jiný úřad obce s rozšířenou působností. To znamená, okolo nás je nejbližší je Humpolec, Pacov, případně Jindřichův Hradec.
0: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodceňovali násilí, a to i na sociálních sítích. Pod výzvou jsou podepsaní například zástupci České televize, Českého rozhlasu, Televize Nova, Blesku, Seznam zpráv nebo serveru sport.cz. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Na prvního českého prezidenta vzpomínají i světové osobnosti. Jednou z nich je bývalý prezident Spojených států, Bill Clinton. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas mluví o jejich přátelství i společných zážitcích.
4: Moje nejsilnější vzpomínka na Václava Havla se určitě týká našich soukromých rozhovorů. On mi znovu a znovu opakoval, že musíme věřit svobodě, musíme věřit demokracii. Lidé často udělají nějaká rozhodnutí, se kterými nebudeme souhlasit. Někdy se věci posouvají k lepšímu, někdy k horšímu. Ale říkal, že pokud jsou lidé opravdu svobodní a pokud je tu systém, který umožňuje vládu většiny, ale zároveň respektuje práva menšin a zachovává svobody jednotlivce, tak věci nakonec dopadnou dobře. A tomu musíme věřit. On tomu věřil a já tomu věřím také.
0: Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem odvysílá Radiožurnál po 13. hodině. Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým. Na vině je zranění, které si obránce Slávie přivodil při sobotní prohře 1-3 v Lize národů ve Španělsku. Trenér Santidenia tak v této reprezentační přestávce přišel už o 9. hráče. České fotbalisty čeká už zítra poslední zápas v této reprepauze. Ve Wembley od 20:45 nastoupí proti domácí Anglii.
1: Počasí.
0: V Jihlavě nebo při Bislavi mají 11 stupňů, v Dukovanech 15. Dnešní dopoledne bude ještě lehce oblačné, přes den ale očekáváme vyjasnění a sluníčko. Nejvyšší teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 v pražském směru se mezi Humpolcem a Velkým Meziříčím pohybují vozy údržby. Počítejte s nimi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V 11 hodin 5 minut vám všem přeji příjemné a pohodové dopoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Jan Korbel je vědec, který pochází z Jihlavy. Několik let žije ve Vídni, kde ho čeká ocenění za jeho vědeckou práci. Honza Korbel je hostem dnešního dobrého dopoledne a já si s ním budu povídat hned po písničce.
6: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: dobrého dopoledne.
1: Dnešním hostem dobrého dopoledne je Jan Korbel. Honza Korbel, Honzo, vítám tě v našem vysílání a ve studiu. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: My jsme se seznámili a potkali úplně náhodou. Ve Vídni před jednou restaurací, kde spolek Mariánka, krajanský spolek Mariánka pořádal štámtyš, takové posazení krajanů, Čechů a Slováků, kde se povídá, jí, pije a také zpívá. A Honza tam dorazil s klarinetem. Bavili jsme se a já jsem zjistil, že Honza je z Jihlavy, je to vědec a taky muzikant a říkám, no, my se musíme potkat v rádiu. A potkali jsme se a já jsem moc rád, ještě jednou tě zdravím. Honzo, jak jsi se vlastně ty dostal z Jihlavy do Vídně?
2: No, moje cesta byla taková trošku delší. Já jsem z Jihlavy, studoval jsem pak v Praze a potom jsem byl rok v Číně na univerzitě na postdoku a potom jsem hledal nějakou další štaci a shodou okolností profesor, kterýho jsem znal dlouho, tam měl otevřenou pozici, takže jsem se dostal do Vídně a už jsem tam vlastně 9. rokem.
1: To jsi vzal opravdu oklikou z Jihlavy přes Prahu a Čínu do Vídně. Co jsi z té Číně dělal? Jak to tam vypadalo v Číně?
2: No, já jsem vystudoval fyziku, matematickou fyziku a tam jsem vlastně pokračoval v tom svým výzkumu různých, ať už fyzikálních, nebo i nějakých ekonomických systémů a všechno takhle, co se týče nějakých aplikací fyziky v různých oborech.
1: Když se řekneme vědec, fyzika, aplikace, člověk se vybaví Sheldona Coopera, teorie velkého třesku, takový ti vědci, kteří mají problémy ráno si vzít ponožky stejné barvy. To není tvůj případ, ale.
2: No, vlastně ten obor je úplně ten stejný obor, který studoval Sheldon Cooper, ale my se snažíme, aby to taky bylo trošku přece jenom praktičtější, aby to mělo nějaký výsledky, které budou tomu reálnému životu k něčemu dobrý.
1: A k čemu, nebo popiš nám to tak nějak pro nás lajky, co to vlastně je. Co to ten Sheldon Cooper a ty studoval a bádal?
2: No, to, co my jsme studovali, je opravdu to, jak funguje ty základní přírodní síly ve vesmíru, jak jsme složeni z atomů a jak se vlastně všechny tyhle ty síly dávají dohromady na těch úplně nejmenších nebo těch největších škálách. Ale mě to pak úplně nebavilo tím, že to bylo vlastně takový hodně teoretický, takže jsem si řekl, bylo by taky fajn dělat něco trošku praktičtějšího, takže jsem se pak koukal na nějaký aplikace podobných vlastně metod ve finančních systémech, v sociálních systémech a všude možně, aby to přece jenom mělo nějaký výsledek pro obyčejného člověka, pro praktický výzkum.
1: Zkrátka, dobře, když to všechno rozložíš na ty atomy a molekuly, tak je to úplně stejný, ať je to člověk, vesmír, finanční systém.
2: Je to tak a někdy se ty lidi vlastně to chovají trošku podobně v něčem jako atomy a my můžeme využít ty znalosti, co máme ze studia těchhle těch systémů a použít to pro modelování nějakého chování, ať už finančních trhů, ať už polarizace ve společnosti a všech těchhle těch dalších věcí.
1: Tak když umíš předpovědět chování finančních trhů, na tom by se dali vydělat velké peníze, nebo se pletu?
2: No, určitě. Ono spoustu vlastně analytiků, kteří pracují v bankách, těch největších jsou původem fyzikové nebo matematici, kteří tyhle modely využívají jak pro sebe, tak i pro to, aby třeba ten systém dobře fungoval.
1: A jakou roli v tom hraje třeba umělá inteligence?
2: No, dneska čím dál tím větší, protože to, co my jsme museli počítat na papíře nebo v počítači hodiny, někdy dny i týdny, dneska umělá inteligence zvládne za pár minut a vlastně si to může každý nějakým způsobem osvojit.
1: A to se tak dlouho počítalo? Dnes už teda nepočítá, říkal se hodiny, dny i týdny.
2: No, nikdy opravdu jsme řešili rovnici, kterou jsme potřebovali vyřešit a nešlo nám to, tak jsme prostě seděli, přemýšleli, zkoušeli. Dneska umělá inteligence se podívá, jestli už to náhodou nikdo něco podobného neřešil a použije nějakou metodu, o který jsme třeba slyšeli nikdy na přednáškách, ale už si nepamatujeme a ona ji okamžitě najde a použije.
1: Říká můj dnešní host, vědec Honza Korbel, který za svoji vědeckou práci bude i náležitě odměněn. Podrobnosti a více za pár minut.

0: Honza Korbel, který je dnes mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Vysočina, je Jihlavák, který už 9 let žije a pracuje ve Vídni. A já jsem říkal, že budeš oceněn za svoji vědeckou práci přímo město Vídeň, pokud se nepletu, tě nějakým způsobem ocení. Tak nám přibliž, co to bude.
1: No, město Vídeň, respektive jeho kulturní oddělení, každý rok dává ceny ať už umělcům nebo vědcům v různých kategoriích. Mně se týká cena pro mladé vědce, kterým je méně než 40 let a dostanu ji vlastně teďka v listopadu v oboru přírodní vědy.
0: A to je vlastně ta aplikovaná fyzika, nebo jak se to jmenuje, řekl jsem to správně, nebo
1: ano,
0: špatně?
1: Ano, vlastně to, co my děláme, je nějaká aplikovaná fyzika a spadá to do těch přírodních věd ve velice širokém smyslu, ať už ta samotná fyzika nebo její další aplikace.
0: A myslíš, že život vědce v Rakousku je lepší než život vědce v Česku?
1: No, to je dobrá otázka. Já jsem taky vlastně během svých studií strávil dost času v Česku, konkrétně v Praze. Je určitě výhoda, že ta Vídeň je velmi světová. Je tam spoustu špičkových vědců, kteří dostali i Nobelovy ceny a je tam ta věda na velmi špičkové úrovni. Tím nechci říct, v Praze nebo v Česku je taky věda na dobré úrovni, ale přece jenom je to takový bližší té světové špičce, takže to je to, co se mi tam líbí.
0: Já jsem někdy slyšel, že čeští vědci nebo ti, co pracují tady, to neumí tak správně prodat, jako ti třeba ve Vídni nebo tak, že nejsme horší, hloupější, ale že to neumíme tak dobře prodat. Myslíš, že na tom něco bude?
1: Určitě, určitě, no. A to je taky ten tlak, který vlastně je v tom Rakousku větší na to, aby se ta věda vlastně jednak lépe prodalo té vědecké komunitě, to znamená publikováním nějakých prestižních časopisech, ale i aby se rozšířila mezi obecnou populaci, aby se vlastně ta věda nějakým způsobem diseminovala, aby měla nějaký ten užitek z toho, co vlastně ty vědci dělají.
0: A když se ještě vrátím k té Číně, tam se taky chvíli působil, když porovnáš ten život, je to tam opravdu úplně jiné než u nás?
1: Určitě, je to velmi jiné i v tom akademickém prostředí, kde ta hierarchie, tak jak to v Asii známe, to znamená žák, učitel, profesor, je velice těžké tam vlastně jako diskutovat s profesorem o nějakém názoru, to, co jsme tady více zvyklí, že i student má nějaké slovo, a někdy se samozřejmě stane, že ten profesor nemá pravdu, tak je potřeba o tom diskutovat, tak tam je to víc takové svázanější a přece jenom takové jako hierarchické.
0: Tam má profesor vždycky pravdu.
1: Ano.
0: Bavili jsme se i o umělé inteligenci. Myslíš si, že to je opravdu jenom velké plus pro nás, nebo jsou tam i nějaká rizika z tvého pohledu?
1: No, já si nechci hrát úplně odborníka na umělou inteligenci, ale ty rizika, co vidíme v dnešní době třeba v tom výzkumu, jsou ty, že vlastně ti mladí vědci, kteří začínají se studiem, tak to mají vlastně o hodně těžší v tom, že ta umělá inteligence dokáže udělat spoustu věcí takových, co normálně dělají ty juniorní výzkumníci a na čem si vlastně zkouší tu vědu. Takže dneska nějaký profesor, když se mu nechce, tak už vlastně nepotřebuje mít mladé doktorandy, mladé vědce, aby si udělal ten svůj výzkum a zadá to umělé inteligenci, jenže potom se stane možná za 10-15 let, že pak už vlastně nikdo nedostane na tu úroveň postupnými kroky, aby se z něho stal ten profesor. Takže uvidíme, jak se tohle bude odrážet i v tom vzdělávání, i vlastně v té výchově mladých vědců.
0: A jaká povolání jsou podle tvého nejvíce ohrožena tou umělou inteligencí? Já myslím, že třeba i my, rozhlasoví moderátoři, i když jsem se o tom bavil s novinářem Jindřichem Šídlem, tak říkal, že se zatím nebojí, protože umělá inteligence nemá smysl pro humor.
1: To je pravda. Já si myslím, že obecně jde o to, že vlastně každá ta profese je nějakým způsobem ohrožena a každá profese se bude muset nějakým způsobem přizpůsobit. Stejně tak jako my vědci, kteří jsme třeba jako teoretičtí fyzikové dělali ty dlouhé stránky těch výpočtů, což už teďka není potřeba, tak se budeme muset vrhnout na něco jiného. Budeme muset být víc kreativnější, budeme muset víc zapojit nějaké tyhle ty mezioborové spojitosti a budeme se muset tomu přizpůsobit. A myslím si, že tak to bude vlastně v každém oboru lidské činnosti, ať už je to vědecký nebo nevědecký obor.
0: Říká můj dnešní host Honza Korbel.

0: dobrého dopoledne.
1: S vědcem Honzou Korbelem, který pochází z Jihlavy, ale žije ve Vídni, si dnes povídám o studiích, práci, taky o životě. Už jsme nakousli, nebo jsme se bavili o tom, že vlastně ten život vědce je ve Vídni trošku jinačí než život vědce u nás v Čechách. Když to vezmeš z toho lidského hlediska, bez toho vědeckého, je rozdílný život v Rakousku oproti tomu životu u nás?
2: To bych řekl, že vlastně ani tak ne. Člověk hodně cítí, že jsme byli dlouhou dobu vlastně v té jedné říši společně, takže spousta věcí i kulturních je tam hodně podobných. Ona taky Vídeň je trošku jiná než zbytek Rakouska a je hodně kosmopolitní, takže právě i hodně krajinů z Česka, ze Slovenska i z dalších zemí se dá potkat a vlastně krásně budovat ta komunita. A navíc město Vídeň je opravdu jedno z nejlepších měst pro život obecně a to je znát na tom každodenním životě.
1: Ano, je to z toho důvodu, já to taky trošku znám tu Vídeň, že vlastně ve Vídni je relativně, nechci říkat snadné, ale člověk může získat městský byt a tím pádem nemusí platit extra drahý nájem. Největším majitelem všech bytů ve Vídni je právě město Vídeň, což je oproti zbytku světa úplně jiná situace.
2: Ano, ano. V dnešní době je to teda trošku složitější, my taky doufám, někdy dostaneme my byt od města Vídně, ale je těch bytů pořád ne tolik, kolik by člověk chtěl, ale samozřejmě to ovlivňuje i ten trh s těmi byty a to bydlení, které je asi dostupnější než jinde ve velkých městech.
1: Ty jsi ženatý a máš rodinu, když takhle ještě zabrousíme do tvého soukromí, říkám to správně.
2: Je to tak.
1: Kde jste se seznámili s manželkou?
2: Manželka taky pochází z Jihlavy, takže my už se známe asi od 5 let a vlastně jsme spolu chodili tady do školy na gympl a pak jsme vlastně celou dobu už byli spolu, takže my se známe už od malička.
1: Navíc taky působíš aktivně v Mariánce, to už jsem říkal, krajanský spolek Mariánka, folklor, muzika. Jak jsi se dostal právě do Mariánky?
2: Tam jsem se právě dostal přes svého syna. Já, když jsem ještě byl v Jihlavě, tak jsem chodil tady do Lidušky dopolné a učil jsem se tam hrát na klarnet, ale pak přišly studia a tak dále a nebyl vlastně na tu hudbu vůbec čas. A náš starší syn se chtěl začít učit na housle a shodou okolností jsem se přes jeho vlastně výuku seznámil s lidmi, kteří působí v Mariánce, jako je Libor Majsl nebo Lenka Gracer, kteří vlastně tu Mariánku vedou. A ti, když mě potkali, tak se mě zeptali, jestli na něco nehraju a když jsem řekl na klarnet, tak mi řekli, pojď to s náma zkusit a můžeme si takhle hrát a už vlastně rok společně hrajeme já i můj starší syn a vlastně teďka už je mladší dcera.

0: 14. prosince.
1: Ano, ve Vídni.
0: Takže pokud si chcete udělat příjemný adventní výlet, navštívit adventní trhy vídeňské, můžete podpořit i československý folklor, protože tam chodí Češi, Moraváci i Slováci do Mariánky.
1: Ano, je to tak.
0: Říká můj dnešní host Honza Korbel.

0: Vědec původem z Jihlavy Honza Korbel je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina žije ve Vídni, ale domluvili jsme se, když jsme se ve Vídni náhodně potkali, že se potkáme i ve studiu Českého rozhlasu Vysočina a dnes si spolu povídáme. Honzo, čím jsi chtěl být jako malý?
1: No je pravda, že já jsem vždycky tíhnul k matematice a ta mě jako hodně bavila už vlastně od mladých let. Dělal jsem všechny ty olympiády a tak dále a vlastně vždycky jsem se rozhodoval, jestli to bude nějaký obor matematiky nebo nakonec fyziky, což je velmi vlastně podobné. Takže k tomu jsem vždycky nějakým způsobem tíhnul a věděl jsem, že to bude něco s matematikou a fyzikou.
0: Mm-hmm. A kde vlastně pracuješ? Je to nějaká nadnárodní veliká firma nebo nějaké malé vědecké pracoviště?
1: Ne, je to malé vědecké pracoviště, jmenuje se to Complexity Science Hub. Sídlíme vlastně v Metternich Gasse naproti Belvederu pro posluchače, co znají trošku Vídeň. A je to vlastně institut, který teďka oslavil 10 let a právě se zabývá těmi mezioborovými aplikacemi matematického modelování, fyziky a všelijakých dalších vlastně kvantitativních disciplín a hlavně s přesahem, aby to mělo nějaký význam pro společnost.

0: A na čem třeba konkrétně teď pracuješ? Co bude mít pro naši společnost největší význam?
1: Tak třeba konkrétně zmíním studii z minulého roku, kdy jsme vlastně ukázali pomocí matematického modelu, že společnost se více polarizuje, čím více je vlastně propojená. A co my jsme ukázali je, že s nástupem jednak sociálních sítí a chytrých telefonů kolem roku 2007-2008 se vlastně ta polarizace velmi zvýšila a často se tvrdí, že je to v důsledku nějakých jejich algoritmů či vlastně jakoby toho, jak vlastně manipulují sociální sítě s uživateli. A my jsme ukázali, že vlastně je to někdy i daleko prostší, že jenom ten prostý fakt, že sledujeme víc lidí, jsme v kontaktu s více s lidmi, automaticky může znamenat to, že ta polarizace je prostě větší, protože mám víc lidí, se kterými budu nesouhlasit a tím pádem ta společnost bude vždycky více rozdělená.
0: No, to je ten paradox, že vlastně říká, že jsme v kontaktu s více lidma, ale člověk je často sám, sedí doma a ten kontakt je pouze přes ty sociální sítě, což si myslím, že není úplně to pravé ořechové.
1: Je to tak, no. My jsme ukázali to, že vlastně to, jak jsou vlastně teďka ty spojení a dlouhosáhlé, to znamená, že můžu sledovat člověka z Ameriky, z Asie a nejsem tolik vlastně v té své komunitě lokální, v tom svém městě, v tom svém okrese, v tom svém státě, tak to vlastně znamená, že na mě působí hrozně moc těch vlivů i třeba jiných a tím pádem vlastně bude vždycky nějaká část té společnosti, se kterou nebudu souhlasit.
0: To rozhodně. Já třeba říkám, že člověk, když moc spoléhá na ty všechny přístroje, které nám i ulehčují život, tak pak trošku hloupne. Já to uvedu, jestli se mnou budeš souhlasit jako vědec, uvedu příklad na navigaci, když budu jezdit jenom podle navigace, tak když tam pojedu pětkrát do toho městečka nebo města nebo kamkoliv, tak prostě pořád půjdu podle té navigace a když tu navigaci vypnu, tak najednou ani nevím, kde jsem a jak tam mám jet. Ale když tam pojedu, budu se snažit jet podle mapy nebo podle dopravních značek, tak si to tak dobře zapamatuju, že pak už tam budu jezdit úplně v pohodě.
1: Je to tak, člověk musí vlastně tu schopnost nabít. Stejně tak je to vlastně, jak jsme se bavili s mladými vědci, jo? Že my jsme se ve škole učili integrovat na papír, jo, učili jsme se řešit různé rovnice. Dneska vlastně se zdálo, že to není potřeba, protože nám toto umělá inteligence sama nabídne, ale prostě mít tu dovednost je vlastně to, co je ten cíl, ne vlastně to vypočítat. Stejně tak s tou trasou, ta dovednost toho se vyznat v prostoru a vědět, kam vlastně dojedu, je to, co je cenné. Ano, ne to, jestli to na poprvé spletu nebo ne.
0: A kam ty chceš dojet? Jaký je tvůj cíl v životě nebo řekněme ve vědě? Čeho bys chtěl dosáhnout?
1: No, můj cíl je hlavně dělat vědu, která právě bude mít takovýhle dosah i do nějaké společnosti. Samozřejmě mě baví ty výpočty a baví mě ty teoretické modely, ale chtěl bych, aby to mělo právě nějaký dosah na ten praktický život a třeba konkrétně v tomhle té spojitosti s tou polarizací bychom chtěli prostě analyzovat nějaké metody, které by mohly společnosti pomoct vlastně snížit tu polarizaci, abychom se spolu začali zase bavit a abychom zase vnímali to, jak si myslí někdo jiný, jaký má názor, pokud má někdo třeba trošku jiný názor, abychom se o tom dokázali kultivovaně bavit, protože to je to, co je vlastně nejdůležitější i pro tu společnost.
0: Honza Korbel toho dneska řekl poměrně hodně zajímavé informace. Já ti moc krát děkuji za to, že si šel za mnou do studia Českého rozhlasu Vysočina, přeji ti šťastnou cestu do Vídně a věřím, že se potkáme ať už tady, nebo třeba při dalším štamtyši Mariánky ve Schweizerhausu v Prátru ve Vídně. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji moc za pozvání, ahoj.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

Andy Belvin z Clark, kapela Erasure na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Pondělní dopoledne jde do finále, ale vysílání Českého rozhlasu Vysočina pochopitelně pokračuje. Úderem 12. hodiny zprávy s Jeremínem Kulhánkem, po 12. písničky na přání s Jardou Hypochondrem. Jožekulář přeje příjemný a pohodový zbytek dnešního dne s naším vysíláním.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hotely ve Žďárských Vrších jsou s počínající podzimní sezonou spokojeni. Společnost Seznam nepovažuje omluvu poslance Turka na Facebooku za splnění rozsudku. Čech vězněný v Rusku je už na svobodě. Bude převážně polojasná oblačnost s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Provozovatelé ubytování ve Žďárských Vrších si pochvalují podzimní sezonu. Hosté jezdí z celé republiky, nejčastěji na 2 až 3 noci. Shodují se na tom oslovení provozovatelé. Výjimkou jsou podzimní prázdniny, při kterých očekávají delší pobyty. Pokračuje ředitelka hotelu Podlesí u Sněžného Pavla Tománková.
2: V průběhu víkendu se u nás nejčastěji ubytovávají mladé rodiny s dětmi. Díky nabídce zvýhodněných pobytů od neděle nás také často vyhledávají seniori a lidé mířící na Vysočinu za turistikou.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka dokončila první sezonu pravidelného provozu pod novým dopravcem. Vlaky znovu jezdily na tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obratany na Pelhřimovsku, kam se pravidelná doprava vrátila po více než 3 letech. Na obnově provozu se podílely desítky dobrovolníků a železničních nadšenců. Kolik cestujících vlaky využilo, doplnil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
3: V letošním roce nebylo to pro nás velice pozitivní, protože by to bylo to zhruba 25 tisíc cestujících měsíčně na motorových vlacích a zhruba 5 tisíc každý měsíc na těch parních.
0: Poslanec za motoristy Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Seznam teď proto podle mluvčí firmy Anety Kapuciánové čeká na nabytí právní moci rozsudku a pak bude případně věc řešit exekucí. Rusko propustilo Čecha, kterého soud září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i 2 pokuty. Zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území opustil.
4: Sport.
0: Lukáš Dostál vychytal hokejistům Anaheimu vítězství 3-2 v prodloužení nad Floridou. V NHL měl 29 zákroků. Karlu Vejmelkovi nestačilo 21 zásahů, s Utahem prohrál na ledě Rangers 2-4. A Filip Hronek asistoval u jednoho gólu Vancouveru, který ale doma padl z Vegas 2-3.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 16 stupňů, v Libici nad Doubravou 14. Bude převážně polojasná až oblačno s teplotami od 19 do 22 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 za 158. kilometrem u Velkého Meziříčí. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak se říká, člověk míní, osud mění. V tomto případě Jarda Hypochondr nevysílá zřejmě dneska ještě písničky na přání, proto jsem tady já. Juža Kolář vás zdraví od mikrofonu, přeji vám příjemnou chuť, dobrou chuť k podělnímu obědu a připomínám také známé telefonní číslo do našeho studia 22 155 49 99. Písničky pro Vysočinu začínají právě teď. A než splníme první přání, je tady vás.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit první přání, které je z našich webových stránek. I to je varianta, jak si můžete svůj oblíbený hit objednat, zavolat na číslo, které bylo řečeno, anebo vyplnit formulář na adrese vysočina.rozhlas.cz. Formulář Písniček pro Vysočinu. Hezké pondělí 5. října. Dnes má 29. narozeniny česká zpěvačka arménského původu Pem Rabit. Její největší hit je píseň Space. Může být Eliškám k svátku. Všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům Sylvie z Prahy. Já děkuji Sylvii za přání, všechny zdravím a písničku pochopitelně posílám.

Už jsem zmiňoval telefonní číslo 2255 4999, naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz a poslední variantou, jak si můžete objednat písničku na přání, je napsat krátkou textovou zprávu neboli SMSku ve tvaru Píseň mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Další přání je opět z internetu, zahrajte pro moji milovanou Haničku písničku Amnestia na Něveru od kapely Elán. Písničku a pusinku posílá Pepa. Tak Eláni jsou připraveni, přání bylo vyřčeno, no a já čekám i na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace. Písničky na přání jsou na vlnách Českého rozhlasu Vysočina každý den mezi 12. a 13. hodinou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A teď pondělí pokračují další SMS-kou tentokrát. Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají, mnohokrát děkuji, Verča Spelřimová. Paní Verčo, děkuji za přání, ale Václava Neckářa jsme hráli hned na začátku, po 12. hodině, tak jsem si dovolil vyměnit interpreta. Snad se nebudete zlobit. Vítě Vávra, dívka z Heřmánkové návsi. Ať se líbí.
2: Viděl jsem dnes dívku z Heřmánkové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, prosím o zahrání písničky Večerníček pro dospělé pro mého synovce Milana Střeště k dnešním narozeninám. Milane, přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a aby se ti všechno v životě dařilo. Všechny tě zdravím, tedy celou tvoji rodinu. Za všechny přeje teta Dáša z Telče. Zdravím také všechny v Českém rozhlase a děkuji za vyřízení. My také děkujeme. No a tady už je Petr Čejka s jeho Večerníčkem. Tak trošku s hvězdičkou, protože je pro dospělé. No a jakou písničku zahrajeme vám? Už víte? Tak klidně zavolejte na číslo 22 155 49 99. Až do 13. hodiny plníme vaše přání, jako každý den.

pondělní písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina SMSka, se kterou jsem si trošku, nebo nevím, si trošku rady. Zdravím všechny a prosím o zahrání. To jsem já, zvednit sluchátko od Petra Nováka. Tuhle písničku jsem opravdu

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím Konec let a písničku, kterou naspíval Viktor Sodoma. Děkuji, Jarek Střeště. Pane Jarku, vaše přání plníme právě v tuto chvíli.
2: Dobrý večer, luna jde zloutnout ti hrát a já s ní potichu

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Jihlavě. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Dance Walk of Life a teď Jarda Zdačic a jeho přání. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, Jožko.
0: My jsme tady řešili to, tu písničku s tím sluchátkem a i Jarek Střeště mi to vlastně napsal a ty jsi mi to teď řekl, že to je písnička Halo děťátko, kterou naspíval Viktor Sodoma, tak tolik tedy k tomu zvláštnímu zkazu, jako. Upřesnění, není to Petr Novák, je to Viktor Sodoma a jmenuje se to Halo děťátko a nezvení sluchátko. No, každopádně příště už to budeme vědět třeba.
1: Pojďme
0: zahrát tak. Tvoje přání.
1: A já jsem tě, Jožko, poprosil, aby si teda tam něco vyhledal s tou Abou, ano. Takže ty tam potom vlastně řekneš a já bych tu písničku poslal ostatním nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Posílám ji vám všem do studia tam.
0: Výborně, tak všem za všechny děkuji a písničku posílám I do, I do, I do, I do, I do a možná ještě I do. Tak, kapela ABBA, díky, měj se krásně, ahoj.
1: Taky.

Dobrý den, zahrajte prosím něco pěkného od Haničky Zagorové pro všechny, kteří nemohou zapomenout na tuto úžasnou a báječnou zpěvačku. Díky, Alena z Jihlavy. Tak to je SMSka, která k nám dorazila, no a my si můžeme udělat pozvánku do kina. A ne do ledac jakého. Asi už poznáváte, že to kino se jmenuje Láska. Přesně je řečeno Biograf Láska. Písnička s Hanou Zagorovou. Tak ať se vám líbí.

Za 6,5 minuty už tady bude 13. hodina a to znamená, že pondělní písničky na přání, písničky pro Vysočinu jdou do svého finále. Ve 13 zprávy s Jaromírem Kulhánkem a po 13. vás jako každé pondělí čeká rozhovor Oskara Hesse. V rámci osobností Česka si k mikrofonu dnes pozval Mahulenu Bočanovou. Jožakulář přeje hezké odpoledne a pohodový poslech.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: U nákupního centra na Jihlavské výpadovce na Pelhřimov přibudou autobusové zastávky. 40 českých šéfredaktorů vyzývá politiky ke slušné komunikaci. Fotbalista Chaloupek opustil kvůli zranění českou reprezentaci. Bude převážně polojasná až oblačnost s teplotami do 22 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. U obchodního centra na západním okraji Jihlavy budou zastavovat autobusy veřejné dopravy. Stavbaři tam momentálně připravují nové zastávky. Umístěné budou na výjezdu z města před kruhovou křižovatkou.
2: V týdnu budou na zastávky zajíždět dvě linky. O víkendu k nim přibude třetí. Podle plánu kraje bude místo během pracovních dnů obsluhovat 52 párů spojů. Nové zastávky budou mít přístřešky, bezbariérový přístup a napojení na chodníky i cyklostezku. František Jirků, Český rozhlas.
0: 40 šéfredaktorů českých médií vyzývá politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Dopis adresují všem bez ohledu na funkci a politickou příslušnost.
3: Zástupci 40 médií upozorňují, že novináři ani politici nesmí podněcovat násilí. Žádají politiky, aby se takového chování zdrželi i na sociálních sítích. Taky poukazují na omezování informací. Podle nich je nepřípustné. Z prohlášení citujeme.
4: Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstup vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
3: Podpis pod výzvu připojili například zástupci Hospodářských novin, serveru iDnes.cz nebo Deníku N. Podepsali ji i šéfredaktoři Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Ve všeobecných volbách v Bosně a Hercegovině uspěly nacionalistické strany. Do etnicky smíšeného tříčleného předsednictva země se za Srby znovu dostala nacionalistka Željaka Cvijanovičová. Chorvatské místo získala Darijana Filipovičová. Jediným umírněným členem předsednictva bude dosavadní zástupce Bosňáků Denis Bečirovič. K volbám přišlo necelých 42% voličů. To je o skoro 10% méně než před 4 lety. Vůbec poprvé se při hlasování používali skenery volebních lístků a čtečky otisků prstů k identifikaci voličů.
1: Sport.
0: Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým. Na vině je zranění, které si obránce Slávie přivodil při sobotní prohře 1-3 v Lize národů ve Španělsku. Trenér Santi Denia tak v této reprezentační přestávce přišel už od 9. hráče. České fotbalisty čeká už zítra poslední zápas v této reprepauze. Ve Wembley večer nastoupí proti Anglii.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 20 stupňů, v Přibyslavi a Hubenově 17. Bude převážně polojasná až oblačnost s teplotami od 19 do 22 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 na 116. kilometru na úrovni Měšína. Na vozovce tam leží roztrhaná pneumatika.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mě bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: Vzala
2: a
1: sebou.
2: Pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to tak nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošem, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. Mm. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let.
2: Že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: teď
1: to
2: už
1: tak,
2: ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jakože budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to
2: dobře.
1: To není tak
2: špatný. Zdravím Lucku. Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, pak jste zlobila i v Národním divadle, pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne. Tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdybychom to ukončili. A já, wow, protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu nebo z internetu a nebo z televize. Já je vlastně už neznám. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to
3: jo,
2: jsem se taky zeptala.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teď, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život. Že? Tančili jsme dalších 10 let. Skoro já jsem chodila na tréninky každý den. Mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše. Absolutního špičkovýho tanečníka. Nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi. On byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem. No, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No.
3: No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo? Já jsem se začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako fakt jsme, my jsme toho odtancovali, jako to byly stovky plesů, tak no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť mě, vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, že, no myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník. Jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem. Všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň. Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácela po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No,
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pár excellence. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky Drákulovi. Dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. On a downtown street,

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte.

0: Duchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
0: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhletěm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose. Život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, že jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teďko, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za 5 let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, odmítáte platit QR kódy, no, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
0: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu Instagram,
0: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
0: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje a když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, a to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to. Vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím. Já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
0: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
0: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
0: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
0: jo,
1: a taky,
0: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
0: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový.

0: Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, které jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
0: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
0: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
0: jednou. Ahoj, čau.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Roste zájem o podzimní dovolené, Vysočina není výjimkou. Platili nestandardní dohody, u soudu to v kauze Dozimetr vypověděla bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová. Španělský premiér vyhlásil v zemi předčasné volby. Bude převážně polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Starší i mladší lidé stále častěji vyráží na podzimní dovolené v Česku. Potvrzují to i vybraní hoteliéři na Vysočině. Klienti volí toto období hlavně kvůli nižším cenám a menšímu počtu turistů. O jaké výlety je největší zájem, popisuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
4: Spoustu lidí, pokud je krásné počasí, míří spíše do přírody. Jiní lidé zase míří po památkách, chtějí si užít ještě podzimních měst. Především o víkendech jsou tedy památky silně navštěvované.
3: Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová svědčí v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii. Platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla.
5: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
3: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, včetně třeba bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka nebo zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby, budou 29. listopadu. V krátkém projevu z vládního paláce řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která ve Španělsku v posledních letech vládla. Předčasné volby vyhlásil poté, co v pátek španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize. Navrhované dekrety měly zvýšit ochranu nájemníků. Bytová problematika vyvolala v zemi rozsáhlé protesty.
2: Sport.
3: Krajský soud dnes zahájil insolvenční řízení s fotbalovým klubem Dynamo České Budějovice. Podle návrhu dluží třetiligový oddíl třem subjektům dohromady asi 850 tisíc korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 20 stupňů, v Košeticích 17. Bude převážně polojasná oblačnost s teplotami od 19 do 22 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Se zdržením počítejte na silnici 19 u Nového Města na Moravě. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré pondělní odpoledne, krátce po 14. hodině vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje Petr Janáček. Už dnes odpoledne pro vás do vysílání chystáme první velkou živou debatu jihlavských kandidátů do komunálních voleb. Kdo přesně se dnes po 5. hodině postaví k mikrofonu, to vám prozradím už za pár minut. Do té doby Karel Gott, Má první láska se dnes vdává.
2: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Komunální volby 2026.
1: Před námi je další část volebního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Už dnes vám přineseme vůbec první předvolební debatu kandidátů do komunálních voleb v Jihlavě. Los rozhodl o tom, že se vám dnes po 17. hodině v přímém přenosu představí zástupci čtyř volebních uskupení. Koalice SPD, Svobodných, Pro a Trikolory, dále hnutí Naše Česko a Sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem, Komunistická strana Čech, Moravy a také koalice Pirátů, Fora Jihlava s podporou Zelených. Živou debatou vás provede Ivana Víznerová. A připomínám, že kompletní a detailní volební servis najdete kdykoliv také na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina minutu před čtvrté na tři. Novou službu Zeptejte se teď provozuje Městská knihovna v Plhřimově. Pomáhá tak návštěvníkům například se stažením e-knihy do mobilního telefonu nebo počítače. Zeptat se na další informace o této novince jel i náš regionální stopař, se kterým se za pár minut spojíme.
1: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nevíte, jak si stáhnout e-knihu do mobilního telefonu nebo počítače? Díky nové službě Zeptejte se, kterou poskytuje Pelhřimovská knihovna, už budete vědět, jak na to. Adela Zachová, náš regionální stopař, šla zjistit, jak tato služba funguje. A teď se s námi podělí o svou zkušenost. Adelo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já jsem tady v knihovně navštívila tu službu Zeptejte se, kdy se knihovníci od 13 do 14 hodin v naučném oddělení věnují komukoliv, kdo potřebuje pomoci s nějakou funkcí ve svém mobilním telefonu nebo počítači. Pan knihovník vlastně například říkal, že hodně pomáhají s tím, jak si právě stáhnout tu e-knihu do mobilu. Jak už bylo zmíněno, je skvělé, že to teda není pouze teorie, zároveň se všechno ukazuje prakticky na konkrétních příkladech, což je myslím velmi důležité. V průběhu se zároveň návštěvníci mohou na cokoliv, kdykoliv doptat a také dodám nebo zdůrazním, že přijít může vlastně jak čtenář, tak i nečtenář, což jsou tedy lidé, kteří nemají průkazku do knihovny, takže je to tohleto vlastně určeno opravdu pro úplně každého.
1: S čím třeba lidé nejvíce chtějí poradit?
2: A většinou chtějí poradit právě s chytrým telefonem, tablety nebo se čtečkami, jak si do nich právě stáhnout ty e-knihy, protože knihovna provozuje i bezplatnou službu Palm knihy, nebo návštěvníci často chtějí vědět, jak třeba pracovat s e-mailem. Já jsem se dozvěděla, že vlastně tuhle službu navštěvuje vždycky různý počet lidí. Dneska tam třeba byla menší skupinka, takže ten přístup byl velice individuální, což si myslím, že je taky velmi dobře. Sama jsem byla svědkem toho, kdy vlastně paní potřebovala poradit právě jak s e-mailem, tak i jak se pracuje s dokumenty v počítači, se staženými soubory. Takže vlastně tahle služba funguje tak, nebo je to o tom, že lidé přijdou se svým konkrétním problémem, který chtějí řešit, a není to tak, že by knihovníci měli připravený nějaký program na tu hodinu, kterým se budou zabývat. Takže vám vlastně pomohou opravdu s tím, co vás v tu danou chvíli nejvíce trápí.
1: Věřím, že se najde někdo, kdo by měl zájem. Jaké tedy budou další termíny?
2: Tuhle službu knihovna poskytuje vždycky jednou měsíčně, takže do konce roku můžete přijít ještě na dva termíny. Oba jsou pondělky, dorazit můžete 2. listopadu nebo 7. prosince mezi 13. a 14. hodinou do naučného oddělení, které najdete hnedka v prvním patře.
1: Říká regionální stopař Adela Zachová, která navštívila městskou knihovnu v Pelhřimově a představila její novou službu Zeptejte se. Adélo, díky za podrobnosti a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař.
1: Světelští oldskauti se loučí se základnou ve Staré nádražní vodárně. Vydáme se tam za nimi, poslouchejte dnešní příběh z Vysočiny už za pár minut.
0: Český rozhlas Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ve Světle nad Sázavou má skauting už stoletou tradici. A není divu, jen kousek odtud tábořil se svou dvojkou Jaroslav Foglar a dokonce i zakladatel českého skauta Antonín Benjamín Svojsík. Světelští skauti měli 35 let svou základnu v bývalé vodárně v Nádražní ulici. Teď oni přijdou.
2: S krajským náčelníkem Old Scoutu kraje Vysočina Josefem Bilem Kopeckým stojíme před základnou ve Světle nad Sázavou, říká se tomu tady na vodárně.
3: Historie téhletý budovy sahá až do roku 1888, kdy byla postavena stejně s Světelským nádražím a proto se tomu říká vodárna, protože uvnitř té budovy byla studna a čerpadla, bydlel tu člověk od dráhy, který měl za úkol dostávat vodu přímo na dráhu, když jezdili parní lokomotivy.
2: Kdy se sem dostali skauti?
3: V roce 1991 oficiálně. Tady původně byl jeden jediný strop, to znamená, že jsme měli skoro 5 metrů strop.
2: Teď je to dvoupatrová budova.
3: I kvůli vytápění.
2: Jací skauti tu vodárnu využívají?
3: Bohužel teda děti nemáme, takže se tu scházíme pouze jako old scouti, jsou to bývalí vedoucí skautských oddílů, který tady ve Světlí fungovali. V těch 90. to byl velký boom, protože nás tady bylo asi 160.
2: To jste se sem vešli?
3: Ne, my jsme měli víc prostoru. Tohle je naše vlastně poslední bašta, i ta už má teda na mále.
2: Možná bychom mohli udělat takovou malou prohlídku exkurzi vodárnou.
3: Tady se nacházíme vlastně v zasedací místnosti, kde v zadní části vidíme krásný totém a přímo pod tím totémem máme 22 metrů hlubokou a 3,5 metrů širokou studnu roubenou.
2: Je studna a tam berete vodu?
3: Ne, ta studna je zadělaná, zabezpečená. Když se podíváme takhle před vchod, tak tam vidíme krásný čtverec, ještě obrys, kde byly kohouty, hlavní uzávěry, kterými se čerpala voda na Světelský nádraží, což je asi 200 metrů odsud.
2: Teď tady jedno setkání Old Scoutu probíhá, i když je trochu smutné, je rozlučkové.
3: No, je to poslední velká akce pořádaná z této vodárny, než teda dojde k jakýsi údajně demolici a skauti se budou stěhovat.
2: Opravdu ta budova padne, není to historická památka?
3: Hodně dlouho jsme usilovali, aby se stala historickou památkou, bohužel jsme nebyli vyslyšeni, ale musíme se prostě uskromnit, nedá se nic dělat, život jde dál.
2: Pojďme pokračovat v té naší prohlídce, protože říkala jsem, vodárna má dvě patra.
3: Když nás bylo hodně, měli jsme více budov a veškerý mobiliář, který byl uvnitř, tak máme nastěhovat v téhle budově, takže je to víceméně
2: skladiště.
3: Jsou tam různé obrázky, které kreslil dnes už nežijící vedoucí střediska bratr Plachý alias Miky. Jsou tam ještě dívčí totémy. Navíc je tam teda spousta materiálu k táborům.
2: Když to tak vyjmenováváš, to je na muzeum zralé.
3: I touhletou myšlenkou jsem se zaobíral docela vážně.
2: Proč má vodárna padnout?
3: Je to veřejný zájem, protože v místě, kde vodárna stojí, by měl vést nový most přes řeku Sázavu jako obchvat města Světla. Jistě slyší. Nám přichází další a další účastníci, takže jakmile dojde k zahájení, tak nám tady zavlaje 100 let stará historická vlajka, která je první vlajkou světelských skautů. Vyrobena v roce 1926, prosím.
2: Old skauti usedají k dlouhému stolu ke slavnostnímu posezení.
4: Ať žije byl.
3: Já vám moc děkuju.
2: Ze Světle nad Sázavou Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A já doplním, že fotografie ze světelské základny Old Scoutů najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kde si

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za 3 minuty bude 3:15.
1: Počasí.
0: A teď už předpověď počasí s odborníky z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Na telefonu už je připravená meteoroložka Jitka Kučerová. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: I nový pracovní týden jsme zahájili krásným slunečným počasím, minimálně tady u nás v Jihlavě. Je ta situace stejná i ve zbytku našeho kraje?
2: V podstatě ano, zhruba v jižní polovině Vysočiny se nějaká oblačnost objevuje, ale na obloze je polojasno díky ní, naopak v té severní části je výrazně méně, tam v podstatě převládá skoro jasná obloha, jenom s nějakou nenápadnou malou oblačností. Teploty jsou nejčastěji mezi 18 až 21 stupni teď a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý, případně severozápadní, západní.
0: Pojďme se teď posunout o pár hodin dopředu. Jaké počasí nás čeká večera a v noci na zítřek?
2: Ta oblačnost, která se teď nad Vysočinou objevuje, tak se bude postupně rozpouštět směrem k večeru a během večera se vyjasní. V noci čekáme tedy oblohu jasnou, nebo se na nejvýš objeví taková nějaká malá průsvitná oblačnost. No a k ránu se hlavně v údolích mohou začít tvořit mlhy. Na některých místech teploty ty budou klesat mezi 8 až 5 stupňů, v těch údolních polohách to může být místy ještě o něco méně kolem 3 a přízemní mrazíky, vítr v noci slabý, proměnlivý, případně bezvětří.
0: A ještě nám prozraďte, jaký je výhled počasí na zítřek, tedy na úterý s datem 6. října.
2: Zítřek by měl být také slunečný, jasno, skoro jasno bude převládat, ty mlhy nebo případně se z nich možná utvoří nízká oblačnost, by se měly během rána dopoledne rozpustit, no a potom v noci na středu začne pozvolna od jihozápadu přibývat oblačnost další, teploty zítra odpoledne malilinko vyšší než dnes 20 až 23 stupňů a vítr slabý, jihovýchodní až jižní.
0: Říká meteoroložka Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. My děkujeme za informace, přejeme klidný zbytek pondělka a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a k tomu krásnému počasí hrajeme i krásné písničky, které nestárnou, teď od skupiny Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak nenaletět, se zeptáme už za chvíli.
1: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: Kaviny naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás máme po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Věříme, že takové informace rádi přivítáte, budeme je pro vás mít po celý říjen. A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak si ověřovat informace. Tak nezapomeňte poslouchat opět před 15. hodinou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na Jindřichohradecké úzkokolejce letos cestovalo každý měsíc zhruba 30 tisíc lidí. Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. Po útoku dronu na tureckou loď v Černém moři zemřeli dva lidé. Plavidlo vezlo ukrajinské obilí. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
4: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati a budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den.
3: 8 vybraných významných míst v Česku se tento týden rozsvítí zeleně. Symbolicky tak podpoří celorepublikovou kampaň Týden pro silné kosti, klouby a kůži, kterou pořádá pacientská organizace Revmaliga ČR. Jedním z vybraných míst je také městská věž v Třebíči, která bude zeleně nasvícena celý týden. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednosti jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Dva lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři, uvedli to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla přepravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhli ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula dvě záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Zraněné přepravil do nemocnice vrtulník. Ruské ministerstvo obrany přitom informovalo o zasažení dvou nákladních lodí u ukrajinského pobřeží Černého moře. Sport. České fotbalisty večer čeká trénink ve Wembley před úterním zápasem Ligy národů s Anglií. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Naposledy Češi prohráli 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané přehráli v Rijece Chorvaty 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
5: Zase další skvělý test ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
3: Utkání Anglie-Česko začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut našeho času. Počasí. V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S omezením počítejte v pražském směru dálnice D1 mezi Velkým Beranovem a Humpolcem. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají levý jízdní pruh a zpozorněte Vežďář nad Sázavou v Jamské ulici, havaroval tam motocyklista.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je krátce po 15. hodině a jsme rádi, že zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Pondělní dobré odpoledne pokračuje a nabídne spoustu dalších nejen regionálních zajímavých informací. Za chvíli například o žaludečních vředech. Podrobnosti uslyšíte v dnešním vydání Minuty pro zdraví. A také spoustu písniček, které nestárnou, si zahrajeme. Teď Helena Vondráčková, za chvíli Rangers a chybět nebude ani melodie z filmu Hříšný tanec. Také se hezky poslouchá.
2: Dobré odpoledne s Petrem Janáčkem.

0: zdraví.
1: Žaludeční vřet může prasknout. Jak si to můžeme představit?
2: Představte si, že máte nějakou vrstvu, v tomto případě stěnu žaludku, do které se dělá prohlubeň. Ta vrstva se stenčuje, až z něj nic nezbyde. Nemusí to být velká díra, stačí malý otvor, ale to, co je vevnitř, se vylije ven. V žaludku je silná kyselina a ona je najednou v břišní dutině. To je život ohrožující stav. Postižený cítí krutou bolest na břišku, potom celého břecha, kde stěna reaguje na žaludeční obsah stažením a zánětem pobřišnice. Dochází ke zhoršování stavu a je nutná opravdu rychlá první pomoc s převozem do nemocnice.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Přejeme dobré pondělní odpoledne, 3:04, ladíte a posloucháte Český rozhlas Vysočina. Zájem Čechů vyrazit na dovolenou i po letní sezóně roste. Potvrzuje to Asociace českých cestovních kanceláří. A zvýšený zájem rodin s malými dětmi a také seniorů cítí i hotely ve Žďárských Vrších. Malý průzkum přineseme už za chvíli.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Bratři a opět Aradeček v rámci dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Lidé vyráží na podzimní dovolené. O výlety do přírody, za památkami i do měst je stále velký zájem. Nejčastěji upřednostňujeme lehkou turistiku na Vysočině. Právě mezi populární lokality patří Žďárské vrchy, kde se často ubytováváme.
1: Pavel Střebíče balí kufry. S rodinou vyráží na Šumavu, kam se opakovaně vrací.
2: Na podzimní dovolenou teďka vyrážíme na Šumavu do oblasti Borové Lady. Máme rádi hory, minulý víkend jsme se vrátili z Jizerských hor. Podzim je úžasný, Šumavu milujeme na procházky se psem po lese.
1: I hotely na Vysočině teď v říjnu vítají hosty z celé republiky. Zájem je o Žďárské vrchy.
3: Většinou k nám hosté míří na 2 až 3 noci. Výjimkou jsou podzimní prázdniny, kde máme pobyty delší.
1: Podle majitelky hotelu Podlesí u Sněžného Pavly Tománkové lidé míří na podzimní dovolené na kratší dobu než v létě. Jak dodává, zájem v tomto období mají různé skupiny hostů.
3: V průběhu víkendu se u nás nejčastěji ubytovávají mladé rodiny s dětmi. Díky nabídce zvýhodněných pobytů od neděle nás také často vyhledávají seniori a lidé mířící na Vysočinu za turistikou.
1: Hotel Horník u Rybníka Sykovec má aktuálně zaplněnou kapacitu téměř z poloviny. Lákadly jsou podle majitelky Pavlíny Ruškové příroda, ale i nové služby.
4: Na podzim u nás nejčastěji vítáme páry a menší skupiny hostů ve věku 50 a více let, kteří přijíždějí zejména během houbařské sezóny. Restauraci, gastronomické akce a tématické programy navštěvují také lidé středního věku a rodiny s dětmi.
1: Dlouhodobý nárůst zájmu o podzimní dovolené potvrzují i statistiky Asociace cestovních kanceláří. Lidé toto období roku volí zejména kvůli nižším cenám a menšímu počtu turistů, vysvětluje místopředseda Jan Papeš.
5: Spoustu lidí, pokud je krásné počasí, míří spíše do přírody, jiní lidé zase míří po památkách, chtějí si užít ještě podzimních měst, především o víkendech jsou tedy památky silně navštěvované.
1: Provozovatelé ubytování odhadují, že díky dobrému počasí bude tato podzimní sezóna mírně lepší než loňská. Vít Holoubek, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, minutu po půl čtvrté dospíval Bryan Adams. A před námi dnešní vydání pořadu Bejvávalo, ve kterém nás Miroslav Marek vezme zpět do roku 1911. Proč právě tam? Pojďme si to poslechnout.
1: Bejvávalo.
2: O suchu roku 1911. Kopneš krompáčem do země a začne se prášit. Sucho letošního, nejen léta, bylo extrémní. Vody málo, leckde žádná a mnohde se musela i dovážet. Zkrátka klimatická změna nás dohání. Jestli je příčinou člověk, nebo je to ještě i nějak jinak, toť otázka. Ale nenechme se mýlit, suché roky bejvávaly i za našich pradědů. Vypovídají o tom zápisky písmáků či záznamy z obecních kronik. Cituji kroniku obce Zahrádky u Letče nad Sázavou. Rok 1911. Velká průtrž mračen odnesla most na Trnávce pod Křelovicemi a rozvodnila Želivku, jež zaplavila louky bahnem. Prudký liák poškodil velmi pole. Za to léto bylo suché, zcela bez deště. Stav vody v Želivce byl nezvykle velmi malý. A z jiné kroniky. V Ústí nad Labem bylo vidět kámen s nápisem nad hladinou vodní: až mne spatříš, zaplač. Za suchem pak toho roku přišla veliká drahota. No a zítra o tom, že urodí-li se dostatek dubového ovoce, vydaří se toho roku vepřový dům.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských Old Scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte a posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina na hodinách přesně 3:15. Pokud vás honí mlsná, tak neodcházejte od rádií, protože už za chvíli budeme vyrábět sladoučký karamel. Teď se ale zasmějeme, s dalším ze svých vtipů je tady Jarda Hypochondr.
1: Jardo, řekni fór.
2: Tak zase trošku černého humoru. Ptá se vnučka babičky. Babi, babi, co je to milenec? Milenec, děvenko, milenec. Ježíš Maria, já zapomněla, vykřikne babička, vrhne se ke skříni, otevře ji a z ní vypadne kostra.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Myslíte, že výroba karamelu je jen pro zkušené cukrářky? Když se naučíte pár jednoduchých triků, můžete si dovolit začít zkoušet i experimentovat. Třeba dodat karamelu nějakou chuť. Zkusme třeba kokosový karamel.
2: Dobrý karamel se dá dnes koupit kdekoliv, ale domácí karamel se může stát oblíbenou lahůdkou. Jen tak, ale také k použití do dezertu nebo třeba poháru. Výroba karamelu je snadná, když známe pár vychytávek. Necháme společně rozpustit 200 gramů bílého krupicového cukru a čtvrt šálku vody. Voda se přidává proto, aby se karamel v nádobě od spodu nepřipaloval a cukr se rozpouštěl rovnoměrně. Nejlepší pro přípravu je hrnec se silným dnem a znalci radí cukr nemíchat. Začne totiž postupně bublat a nakonec i zlátnout. V poslední době je nesmírně populární slaný karamel, jsou i další ochucené druhy, ale já jsem narazila na karamel kokosový a zajímalo mě, jak se vyrábí. Kokosový karamel můžeme použít třeba jako polevu nebo jako omáčku, do které se namáčejí sladké smažené tyčinky z těsta, které známe jako churros. Jak se vyrábějí v podniku Los Churros, mi popsal Michal Římsa.
3: Kokosový karamel je vlastně stejně se dělá jako karamel v obyčejný, takže cukr. Potom do té tekuté podoby potřebujete tu smetanu k tomu. A my jsme ten kokosový karamel vyšperkovali způsobem, že místo klasické smetany jsme dali kokosovou. Je to čistě kokosová smetana, takže bez laktózy. Ta se rozpustí společně s tím cukrem a poté se tam nasype drcený kokos. Tím pádem je veganský i ten karamel kokosový.
2: Kokosovou smetanu seženeme v běžných supermarketech, tam, kde prodávají asijské potraviny i ve zdravých výživách. Karamel s chutí kokosu určitě stojí za zkoušku, tak si nechte chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Bystřice kvůli zvýšené aktivitě hlodavců začíná plošnou deratizaci. Cenový strop na naftu zítra mírně klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Čech vězněný v Rusku je už na svobodě. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Bystřici nad Pernštejnem začíná plošná deratizace, potrvá do příštího pondělí. Na větší výskyt hlodavců město upozornili tamní občané, radnice proto objednala specializovanou firmu.
2: Deratizátoři položí návnady na veřejných prostranstvích a v městských budovách. Počítají i s obytnými domy a rodinnými domky. Jejich obyvatelé můžou hlásit výskyt hlodavců a objednat si ošetření svých obydlí na náklad bystřické akce. Radnice upozorňuje, že v době deratizace je potřeba zamezit volnému pobíhání psů a koček, aby se domácí zvířata nástrahou neotrávila. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moc prodávat nejvíc za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Rusko propustilo Čecha, kterého soud září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muž dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i 2 pokuty. Zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničí už Čech ruské území opustil.
1: Sport.
0: Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Tuš nebude startovat na Tour de Ski. Pátý muž z olympijského sprintu se vedle seniorského mistrovství světa ve Falunu zaměří také na lednový světový šampionát do 23 let. Kvůli věku je to jeho poslední šance získat na tomto šampionátu medaily.
3: Myslím si, že pro mě bude lepší se připravit na vysokého nadmořském kempu, pak odzávodit nějaký FESA Cup, kde je například třeba ta konkurence podobnější tomu mistrovství světa do 23 let. Takže to je ten plán a na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour de Ski pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Místo si teda do 23 let mám poslední šanci.
0: Tour de Ski se pojede od 1. do 10. ledna.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením počítejte na silnici 19 u Nového Města na Moravě. Silničáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
1: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání. Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím,
1: takže
0: že
1: babí
0: ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele, no dobře, no, pan Čtvrtníček, no. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostný ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kandidovici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zase nevěděla nic a jenom viděla najednou zahadička, ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou SNBáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo,
2: že
1: tak.
2: Máte
3: jo, pořady, já myslela samozřejmě. Pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavla i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký.
1: Děkujeme. Mě teď takový jemný mrazík přišel tady. No. Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló? Haló?
3: Hola.
5: No, prosím.
1: No, prosím.
5: Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Děkuji. Naschle, ano.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
6: Paní Tomsou, zdravíte.
3: Děkuju, děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
7: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych, Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana Zrapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Volek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu? Češtiny,
3: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, ano? Že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jde a Věra Chytilová?
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu
1: pouštět. Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
3: Ne, radši ne. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Gutentag. A Věra Chytilová režiruje. Já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jedno?
9: Neříkal jsem jedno? Povídej,
8: povídej. Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že Dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. A nejenom slyším, stop, stop. Se zastavím. A říká, proč necháješ? A když jste říkala stop. To byla slepice, ty blbče.
10: No. Říkal to filmovaně, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparas a všecko, všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené. A produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken, byli připravení, nastupovali, jak měli. A jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a... On takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějak... Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. No, rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou. A Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Hal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby nebylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si na to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Tak jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejedl, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. No to asi nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení.

0: vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle.
1: No,
2: ale
1: to
2: tohle
1: ještě
2: bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a Dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Což, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačovicích. No vidíte, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme do
3: Taková hrady. Seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
3: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám, Pavle, Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie v láhvi.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. My v literatuře, vy o nábytku, co je mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Alois, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no, to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano. Mary.
2: Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane sedět. Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž šmejdi udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatéra pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Policisté na Vysočině při kontrolách kvůli tuningovému srazu vybrali 500 000 korun na pokutách. Vládní kabinet schválil novou státní kulturní politiku. Tenista Jiří Lehečka se o titul v Tokiu utká se Španělem Alcarazem. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Policisté o víkendu vybrali přes 500 000 korun na pokutách za dopravní přestupky. Bezpečnostní akci naplánovali kvůli přejezdu účastníků srazu tuningových aut z Prahy do Brna. Přestupků se ale dopouštěli i ostatní řidiči. Hlídky na Vysočině o víkendu zkontrolovali přes 1100 aut a zjistili skoro 360 přestupků. Nejčastěji řidiči překračovali nejvyšší povolenou rychlost nebo neměli auto v dobrém technickém stavu. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Po dnešním jednání to oznámil ministr kultury Otto Klempýr za motoristy. Strategický dokument rozhoduje o tom, kam v příštích letech půjdou v sektoru peníze. Profesní organizace nový plán kritizují. Vadí jim, že nová politika vznikla bez spolupráce s odborníky z kultury, pokračuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
5: My obsah toho dokumentu neznáme, on nebyl s kulturní veřejností nijak konzultován. My jsme nějakou jeho předchozí verzi poznámkovali, ale od začátku jsme říkali, že máme platnou kulturní politiku, která má analytickou část a je apolitická. Profesní organizace i kulturní veřejnost je připravena se jí řídit.
4: Triglavský ledovec ve Slovinsku může za několik dní zmizet. Ledovec pod nejvyšší slovinskou horou Triglav postupně zaniká kvůli teplejšímu počasí. Sníh tam letos roztál nezvykle brzy a masa ledu byla dlouho vystavená letním teplotám. Ještě před 80 lety přitom ledovec pokrýval 14 hektarů. Slovinci na něj často jezdili lyžovat. Teď z ledovce zbývá jenom posledních pár kusů ledu.
3: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
6: Tak já jsem sledoval ty jeho zápasy. Často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno. Proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základu.
4: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal svého krajana Munara 2-1 na sety.
3: Počasí.
4: V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S komplikacemi a také se zdržením počítejte na silnici 344 u Rosochatce na Havlíčkobrodsku. Došlo tam ke střetu autobusu a 4 osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Za námi 17. hodina a právě teď začíná den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Dnes ale ve speciálním předvolebním formátu. Od dnešního dne až do středy vám totiž nabídneme celkem 3 živé debaty s kandidáty pro komunální volby v Jihlavě. Tu vůbec první startujeme hned po písničce Hany Zagorové. Hosty ve studiu přivítá moderátorka Ivana Víznerová.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Komunální volby 2026.
1: Krásné pondělní odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina. V našem vysílání začíná první ze tří předvolebních debat, které před komunálními volbami zařazujeme do vysílání. Dnes, zítra a ve středu vždy zhruba 8 minut po 17. hodině. Český rozhlas Vysočina dává prostor všem subjektům a jejich zařazení do jednotlivých dnů určil los za přítomnosti notáře. V dnešní první části tak uslyšíme 4, zítra 3 a ve středu poslední 3 hosty. Koho mám tedy ve studiu dnes? Vítám zde Petra Paula, lídra koalice SPD, Svobodných pro a Trikolory. Dobrý den.
2: Dobrý den všem, zdravím do Jihlavy.
1: Taky Víta Prchala, který kandiduje na prvním místě za naše Česko a Sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Dále Pavel Šlechtický, lídr Komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: No a taky Karolína Koubová, jednička společné kandidátky Pirátů a Fóra Jihlava s podporou Zelených. I vy vítejte.
5: Krásné odpoledne, dobrý den.
1: Dobré odpoledne tedy ještě jednou všem dnešním hostům.
0: Komunální volby 2026.
1: Témata diskuzí budou po všechny tři dny, tedy pro všechny zástupce stran a hnutí stejná. Je to parkování v Jihlavě, taky dostupné bydlení a centrum města. Písemné odpovědi jednotlivých stran už najdete na našem webu s adresou vysočina.rozhlas.cz. Nejprve tedy pro všechny moje hosty je zahřívací otázka a prosím o odpověď zhruba do jedné minuty. Jak jste spokojeni se zavedením modrých zón pro parkování v Jihlavě, pane Paule?
2: Děkuji za slovo. Zavedení modrých zón, my jsme za SPD pro modré zóny nehlasovali. Nehlasovali, máme k ní výhrady a pokud jihlaváci vědí, tak i na trolejbuse jezdíme prostě s naším požadavkem, že bychom rádi snížili parkovací poplatky o 50% pro všechny.
1: Tak to je ten úvod, ten výkop. Ano, ano. Od pana Paula poprosím Víta Prchala.
3: Modré zóny jsou fakt a skutečnost, kterou nelze vzít zpátky, nebo aspoň si myslím, že by to nebylo koncepční. Takže my chceme navázat na to dobré, to špatné napravit. K tomu, aby jsme to udělali, potřebujeme pozbírat data. To znamená konkrétní a jasná data o tom, jak modré zóny fungují, jakou mají výtěžnost, kde smysl dávají, kde nedávají. A podle toho potom bychom se zařídili. To znamená, že my modré zóny rušit nechceme, nýbrž chceme podrobit určité analýze a vylepšení tam, kde to vylepšit lze. A co bychom ještě rádi udělali, tak bychom ještě rádi upravili cenu abonentních karet, a to znamená pro druhé auto, snížili ji, a cenu rezidenčních karet pro první auto, tu bychom také chtěli snížit.
1: Snížit tedy, ano. Směrem dolů. Ano. Vít Prchal, to byl jeho názor, pokračuje Pavel Šlechtický.
4: Tak modré zóny hodnotím rozporně. V podstatě ve středu města by mohly mít svoji podstatu, ale problém je, že se to stále rozšiřovalo i do sídlišť, kde už to oprávnění takové není. Protože nejdříve ti, kteří to zavedli, hlavně teda ODS, tak to vysvětlovali tím, že na parkovištích je chaos, že je tam spousta řidičů, kteří překračují pravidla silničního provozu, a že se ve středu města mnohdy nemohou dostat třeba zdravotní služba, hasiči a podobně. Já nevím, já ve středu města nebydlím, ale mě překvapilo, že i pan Ryška ve svém, bych řekl, ne projevu, ale v zápisu, že se domnívá, že 30% řidičů ty pravidla silničního provozu nerespektovali. Nebo možná 20-30. To je teda podle mého názoru hodně, protože třeba já jsem léta přes 50 let bydlel na Březinkách. Tam jsou bílé čáry a to stačilo, protože tam nikdy nikdo si nestěžoval na to, že by se tam nedostalo. nedostal a ty lidi to skutečně respektovali. Hmm.
1: My se budeme, pane Šlechtický, ještě parkování trošku více věnovat. Teď jenom na úvod, jestli tedy jste spokojeni se zavedením anebo nespokojení.
4: No, napůl, protože se to nemělo rozšiřovat takhle jako úplně, bych řekl, sveřepě všechno. No, ty besedy museli slyšet řadu záporných na názoru. Odpovědí. Tak samozřejmě, teď je to jako zdá se ten chvalospěv, jo, ODS, protože nám říkají, že jsou tady nějaké výpravy z ostatních měst, aby se poučili, aby to po případě dělali podle jejich hlavy.
1: Dobře, za malou chvíli se k parkování budeme ještě vracet. Ještě Karolína Koubová neměla slovo v tom úvodním kolečku. Modré zóny, ano, ne, jak se na to dívají Piráti, Fórum a Zelení?
6: Za nás modré zóny určitě ano, aut je pořád víc a bez regulace už se dneska neobejdem. To, co my říkáme, je, že rezident, rodič u školy, senior u lékaře nebo podnikatel se zbožím, všichni mají během minuty vědět, kde a jak mohou pohodlně zaparkovat. A to si myslím, že je dneska ta bolest. Kdo jede do centra na celý den, tak má mít funkční záchytné parkoviště s dobrým spojem MHD a ideálně i nějaký parkovací dům někde v centru, třeba u hradeb, u Zverimexu, jsou na to dobrá místa, takže takhle za nás.
1: Děkuji za to úvodní kolečko. Zazněly tady nějaké názory i vlastně údaje o tom, že je potřeba sbírat data. Nevím, třeba pan Prchal, jestli si myslí, že v tuhle chvíli se data nezbírají o tom dopravním systému, nebo jak byste to sbírali vy jinak?
3: Nejde o to, že bychom ta data sbírali jinak. Data určitě existují, od toho je odbor dopravy, který je má. Ale my, protože nejsme součástí zastupitelstva, se k těm informacím složitě dostáváme. Proto náš cíl je, když se tam dostaneme od toho zastupitelstva, přijdeme, pozbíráme data a zjistíme, jak se věci okolo modrých zón mají a podle toho se zařídíme. Aby to nebylo jenom plásnutí do vody, ale bylo to podložené daty. K tomu bych ještě doplnil jenom krátce, jestli můžu, že bychom následně nechtěli opomínat i názor občanů. To znamená, že data jsou jedna věc, to je tvrdá realita a potom konzultace nebo domluva i s občany, aby nebyly překvapeny jednoho dne, že tam ty modré zóny mají. Jinými slovy, nedělat to bez nich. Mm.
1: Petr Paula, ještě poprosím, ať rozvede a doplní to parkování v Jihlavě. Vy jste měl málo času.
2: Parkování v Jihlavě. Ono totiž pomalovat modrýma zónama prostě lokalitu, která tady je, tak žádná další volná parkoviště prostě nevzniknou. To se zamaluje jen to, co tady je. A uvědomme si, že v Jihlavě přibývá každým rokem 500, 800 možná automobilů, které je potřeba někde zaparkovat. Tak ty modré zóny, to je, když prodáváte lístky na stadion a prodáváte ke stání a pořád a další lidi přichází, čili to stejně ten problém nevyřeší. V centru města prosím, jo, prosím, ale na těch okrajích stejně ne. Jak se dostat další místům je, to znamená budovat parkovací domy, budovat záchytná parkoviště a přenést prostě to parkovací možnosti tam. Ty modré zóny to nevyřeší. Jenom do určité míry.
1: Názor pana Paula z koalice SPD Svobodných pro a Trikolory. Karolína Koubová by ráda reagovala.
6: Já bych ráda dodala, že ty nová parkovací místa vznikají. Tím, že máme ty čáry, tak vznikla nová parkovací místa. Problém je v tom, že těch aut přibývá jako víc, ve větší rychlosti a možná jenom souhlasím s tím, že není to samospásný. Ty modrý čáry sami o sobě nestačí, i proto mluvíme o tom, že je potřeba dodat ty chytná parkoviště, parkovací domy. Ale co tady ještě možná nezaznělo, tak jsou sdílená auta. My máme studii, která je udělaná přímo pro Jihlavu a ta vlastně říká, že by stačilo 30 sdílených aut na to, aby jsme ušetřili 500 parkovacích míst. To je obrovské množství. A si každý jako představí, jak často to auto vlastně používá, jestli ho opravdu potřebuje každý den. Samozřejmě, že takový lidé jsou a tam je to bezesporu, jo, ale jsou spousta rodin, kteří potřebují auto jednou za týden, jednou za 14 dní a tam ten car sharing může fungovat jako velmi dobře. Myslím si, že to je další krok, kam se musíme posunout.
1: Nové téma, sdílená auta v Jihlavě, celkem dobře už teď fungují sdílená kola, no to jsme si možná všichni už zvykli. Vít Prchal chce dodat něco ke sdíleným autům?
3: nejenom ke sdíleným autům, ale obecně k tomu, že v podstatě, jakmile se vytvoří něco nového, vždycky to naráží na určitý odpor nebo nechuť u lidí, protože jsou na něco zvyklí, celý život v něčem fungují, v nějakém systému, v nějakých principech. A je třeba asi ocenit tu odvahu, že se do těch modrých zón někdo vůbec pustil. A to jde o to, aby se nekoncepčně nebourali, teda nevracelo se ten stav zpátky, nýbrž jako konstruktivně se s tím pracovalo. Sdílená auta to nevyřeší, ale pomůžou tomu. S tím souhlasím. Ale co bych chtěl říct, už mám poslední větu, která možná měla zaznít na začátku, že modré zóny jsou třaskavé téma pro celou Jihlavu a nikdy to nedokážete vytvořit ten systém natolik, aby s ním byli spokojeni všichni. Vždycky bude jedna nebo druhá půlka, tak to asi vidím, více nebo méně spokojená s tím, jak se to podařilo udělat.
6: Teď je nějaký stav, téměř nikdo z vás nechce úplně modré zóny rušit. Pan Šlechtický by rád reagoval a přidal svůj názor.
4: Já bych je nerušil ve středu města, pochopitelně. Ale chci říct, že ty modré zóny sami parkoviště nevznikají. Samozřejmě vznikají na základě toho, že se zúží vozovka a že se u chodníku, že na úkor teda té širší vozovky, tam, kde to jde, prosím vás, tam samozřejmě se udělá parkoviště. Pravdou je, že jsem si přečetl, že myslím, že 800 parkovacích míst nových a 800 spravených. Samozřejmě to nikdo nezkontroluje, no to bylo možná 600, ale bylo to poměrně veliké množství nových a obnovených parkovišť. Ale to jsou parkoviště vybudované, ano, ale ne na základě toho, že se to namodří.
6: To je určitý systém, který se tady vlastně zavedl a teď řešíme, jestli ten systém je v pořádku anebo jestli potřebuje nějakou změnu, pane Prchale.
3: Je to tak, když se bavíme o systému a ten systém a jeho koncepčnosti, takže by se na to měl myslet od samého začátku. A to, co teďka řeknu, to není nová věc, kterou jsem objevil včera, ale už jsem se o tom zmiňoval i před lety na různých diskuzích ohledně parkování v Jihlavě. Tak jsem vždycky říkal, že jako první nemají přijít modré zóny, ale záchytná parkoviště. Záchytná parkoviště jsou o tom, aby byla připravená celá koncepce modrých zón. A záchytná parkoviště na okrajích Jihlavy měla být vybudována před tím, než se zajistí ten systém. A současně by se měl promyslet i provázanost těch záchytných parkovišť na městskou hromadnou dopravu. Jednoduše řečeno, zaplatím si na záchytné parkoviště a ten lístek mi slouží současně jako na cestu tam a zpátky městskou dopravou.
6: Pojďme prosím uzavřít téma doprava. Já bych se velmi ráda zeptala, shodneme se na tom, že počet aut roste, že je potřeba nějakým způsobem je do toho města zakomponovat. Jak vidíte budoucnost? Jak byste to v budoucnu řešili tedy s těmi auty, která už se nám skoro nevejdou do centra Jihlavy, pane Paule?
2: No, vezmeme si třeba Bilu, kde se má stavět soukromý parkovací dům, který má kapacitu prvně 430, teď jsem si přečetl asi 480, tak si vezmeme, že postavíme tedy parkovací dům s touto kapacitou a ono nám to vydrží možná na rok. Na rok a co pak dál? Že jo, pak budeme stavět další, teď se bude stavět u zoologické zahrady, tam je to 200 aut, jo, no, můžeme na to mít názor všelijaký, to v podstatě nic nevyřeší. To nic nevyřeší, tady se musí vydat něco jiného, tady se musí budovat takový ty velký parkoviště před městem a může to dokonce i skončit tak, že to město bude tak zablokovaný, že se ani nebudou ty vozidla pouštět do města. Ano, takový koncept taky je, jo? Že prostě to město bude těma autama přespaný. Čím to je? No, máme vysokou životní úroveň, lidé jsou pohodlní a než by prostě udělali krok pěšky, jezdili na kole nebo jeli městskou hromadnou dopravou, no tak jezdí autem, že? Chápu to, jezdí nakoupit, jsou tady teda obchodní centra, větší nákupy, to prostě tak je. Ale to parkovací místa nebudou, prostě nebudou jednoduše, není kde.
6: Takže vlastně s tím systémem park and ride, takových těch parkoviště na kraji města a nějaké hromadné dopravy souhlasíte?
2: Určitě, návaznost na dopravu, to jiný řešení není.
6: Skvěle. Pan Paul, poprosím Víta Prchala.
3: Ta otázka, kterou jste nastolila, je na delší hovor samozřejmě. A myslím to tím směrem, že celá společnost se stává jaksi nárokovou. To znamená, všichni chceme mít ty současné standardy a ne-li ještě vyšší. Konkrétně na auto to je tak, že dřív nám stačilo třeba jedno auto, teď už je skoro dvě málo, ale ta města ani ulice zkrátka nejsou dimenzovaná na takové množství aut. Takže buď to se to nějak samovolně zredukuje nějakým větším třeskem nebo něčím, že to nebudeme schopni ustát a zvládnout, anebo se tady přizpůsobíme novým metodám a novým trendům, jako můžou být případně třeba sdílená auta, jako může být a hlavně, to bych potrhnul, městská hromadná doprava. To je podle mě největší priorita do budoucnosti, kam ty lidi přemístit. A zrovna městská hromadná doprava, to znamená její kvalita, cena a obslužnost, je úplně v rukách města. Takže to má ve své moci.
6: Pane Šlechtický, prosím, budoucnost dopravy v Jihlavě. Co s auty ve městě?
4: No tak samozřejmě, parkoviště třeba u ústředního hřbitova je výborné. O tom není pochyb. Ale musí se hledat skutečně místo na okrajích měst, kde by takto parkoviště bylo. Myslím, že ta radnice tento dluh má. Možná je má vybrané, ale veřejnost o tom neví. No a pokud se týká parkovacích domů, to není stará záležitost. V tomto volebním období přece se hovořilo o tom, že si komem se to postaví, ale je to skutečně parkoviště poměrně malé. Jo. Ale je potřeba stavět teda domy, nakonec ODS, která se tím hodně zabývá, pochopitelně pan inženýr Beke a další, a primátor především v tom svým chvalospěvu. Je potřeba říct, že za tyhle 4 roky se žádná takováto stavba nepostavila. A teď to máme na všech plakátech, že se budou stavět parkovací domy. Ale je to trošku pozdě.
6: Dobře, děkuji panu Šlechtickému. Karolina Koubová.
7: Víte, Jihlava je skvělá v tom, že je to opravdu město krátkých vzdáleností. My, i když chceme přejít tu Jihlavu z jedné strany na druhou, tak za půl hodiny to vlastně máme, dobře, 45 minut, když jako jdeme procházkou. Takže jezdit autem po tom městě, samozřejmě někdy to je nezbytné, ale není to nutnost. Určitě by šla do budoucna cestou toho, že budeme chodit pěšky, budeme jezdit na kolech, budeme používat veřejnou dopravu a nebála bych se té veřejné dopravy ani v rámci regionu. Já jsem projela Dánsko s batohem na zádech a nesedla jsem do auta ani jednou, ani do té nejmenší zapadlí vesničky, takže víme, že to jde i v těch státech, které mají vysokou životní úroveň a prostě tu veřejnou dopravu používají, protože vědí, že je to lepší pro ten veřejný prostor.
6: Parkování a modré zóny v Jihlavě, to je takové to asi nejtřaskavější téma. Možná jsme mu věnovali dnes více času, než je potřeba. Potřebovali bychom už se přesunout dál k dalšímu tématu, to bude bydlení.
0: Volby 2026. Debaty v regionech s kandidáty, kteří usilují o vaše hlasy.
6: Připomínám, že je tu je dnes Petr Paul, lídr koalice SPD Svobodných pro a Trikolory, taky Vít Prchal, který kandiduje na prvním místě za Naše Česko a Sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem. Dále Pavel Šlechtický, lídr Komunistické strany Čech a Moravy a Karolína Koubová, jednička společné kandidátky Pirátů, Fóra Jihlava s podporou Zelených. Pojďme tedy k bydlení. Zajímá mě, jak je na tom Jihlava s bydlením a hlavně, co by město mělo udělat pro rozvoj bydlení, jak příliš hluboce se do toho zapojit, pane Paule.
2: Děkuji zase za slovo. Bydlení to je stará píseň, která prostě se nese desítky let, který já teda mám možnost registrovat. K současnému stavu bych asi řekl, že budeme vycházet z čísel. Jihlava má 53 tisíc obyvatel plus minus a máme tady plus minus asi 6 tisíc lidí, kteří uprchli z Ukrajiny. Ty lidi někde bydlí. A když se vezmete tyhle ty dva poměry, tak prostě ty Ukrajinci tady bydlí přibližně v desetině našich bytů. Desetině našich bytů. Někde bydlet musí, někde prostě musí přespat, někde se musí umýt, někde prostě si uvařit a tak dále. Jinými slovy, tady se zkrátil ten bytový fond obecně v těch nájemních bytech, soukromých bytech a podobně. Tady se zkrátil asi o nějakých 10%. Jak z toho ven? No, jsou prostě plány, které tady radnice má, je to na 10 let. Jsou to lokality Handlovy dvory, Hruškovy dvory, za Teskem, na Dolině, je to podél SK Neumana, u Vrchlického, Srázna. Tady se předpokládá, že by se ta tisícovka bytů mohla eventuálně jako do toho bytového fondu vrátit. Toliko teda na úvod toho a pak se můžeme bavit o dalších
7: věcech. Určitě možná ještě se zeptám vlastně, kde na to brát, teda z rozpočtu
2: města. Kde ty peníze vezmete. Já nejsem příznivcem toho, aby město investovalo do výstavby nových bytů. Město tady má fond asi 700 bytů, který zůstaly po těch třech vlnách, které se tady prostě rozprodal ten majetek toho města, toho bytového fondu. No a z této částky si vezmeme třeba, že se bude investovat na Jiráskový, to je ta Karolíny Světlé, kde se bude upravovat ten bytový fond. Tak do úpravy a opravy bytového fondu města, prosím, ale to ostatní je spíš věcí developerů, je věcí těch občanů samotných, jak sami se postaví k bytové otázce, zda prostě to bude individuální výstavba, zase prostě půjčí nebo nějaké peníze mají. A já si myslím, že jedna z nejlepších řešení v této otázce je družstevní bydlení. Když se vezmeme, že prostě to bytové družstvo, tam dáte nějakých plus minus 20% vinkulace toho základního kapitálu a pak dál se tím jakoby nájem splácí ten dluh vůči tedy bance, když se to prostě zafinancuje a to družstvo vlastně má lepší úvěrové možnosti než ten jedinec. Čili družstevní bydlení.
7: Jestli to chápu, takže spíš soukromé investice.
2: Soukromé investice.
7: A město by tam mělo roli?
2: Město, jsou otázky některý, kdy potřebuje třeba lékaře, potřebuje nějaké jiné profese, které je, a teď se podívejme, co dělá třeba kraj. Tak kraj kupuje od developerů za nějakých 7-8 milionů nově postavený byt, kde to má pro tyhle ty vybrané profese, které jsou. Neříkám, že by to mělo dělat město. Já osobně si myslím, a nejsem příznivcem toho, aby se takovéto peníze do toho dávaly, protože, a tady jsem něco naznačil, tady se vyvolala určitá nerovnost, čili nabídka, poptávka a ty byty dneska letí nahoru, letí tím, že prostě nejsou, ten trh si to reguluje a teď třeba se ve sněmovně prosadilo, že ty dávky těm lidem, kteří jsou tady z té válečné zóny, se snížily ze 14 miliard na 10, ale totiž ten stát ještě si financuje těma svýma dávkama vlastně zvyšování toho podílu na těch drahých bytech, tak to je.
7: To už jsme trošku daleko od Jihlavy, prosím, vraťme se zpátky do Jihlavy. Děkuji moc, to byl Petr Paul. Poprosím Víta Prchala, bydlení v Jihlavě, role města.
3: Bydlení nejen v Jihlavě, ale v celé zemi je letitý problém, samozřejmě. Za posledních 10 let se cena bytu strojnásobila a jeho dosažitelnost pro malé lidi se prostě omezila. Současně netvrdím, že město jako takové tento trend může zvrátit. Nemůže, ale může mu pomoct. A já si myslím, bo my si myslíme naše uskupení, že právě v době, kdy je krizová situace s bydlením, by se k tomu mělo postavit. A třeba i změnit ten názor, že město byty nemá stavět. My si myslíme, že město v současné době, kdy je to potřeba, by těm občanům mělo vycházet vstříc maximální možné míře, kterou dokáže. A družstevní bydlení je zrovna ta cesta, kterou se může město vydat. My máme připravený pilotní projekt zhruba na 100 bytů družstevních, včetně jasných pravidel, ve kterých by mohli dosáhnout, a zejména by to byli mladí nebo potřební, myslím tím třeba profese, které potřebujeme, na byt. A pokud by ten byt získali formou družstevního bydlení, tak by je nestál například dvoupokojový byt KK 6 milionů, ale 4,5 milionů a to už je rozdíl. A můžeme se k tomu potom ještě vrátit.
7: Zeptám se na stejnou otázku, jaké investice by město mělo v tu chvíli půjčit si, z jakého oddílu brát?
3: Určitě, odpovím, ale ještě předtím řeknu, že by v první řadě mělo přestat prodávat pozemky pro výstavu bytu developerům. To jsou komerční stavby, to znamená i ta cena bytu bude komerční a my tomu říkáme s mírnou nadsázkou, že to je dostupné bydlení pro bohaté. Ale Že to je bydlení
7: dostupné,
3: pro bohaté. Pro bohaté. A my chceme zpřístupnit ty byty i ostatním. A ty jsi se ptala, jak?
7: No to je, ano, pozemek. Z čeho město vezme vlastně tím, peníze město, na výstavbu?
3: Ano, tím, že město boží pozemek a postaví to skrze bytové družstvo, založí třeba Jihlavské bytové družstvo, tak se ta samotná výstavba polevní o dvě fáze. O cenu pozemku a o marži toho developera. A potom ta cena, jak jsem říkal, nebude 6 milionů, ale 4,5 milionů.
8: Ale pořád nevíme, kde teda město je zainvestuje. Vezme někde.
3: Město vloží pozemek, založí jihlavské bytové družstvo, to si vezme úvěr, který může být případně i zvýhodněný a může stavět ty byty. Ještě bych chtěl říct jednu věc, že i stát už to pochopil, jde tomu trošičku naproti, aspoň metodickou formou a podporuje města. A poslední věc, že počet nově založených družstevních projektů zrostl za 5 let o desítky procent. To znamená, ten trend je evidentní. Ta města si to uvědomují.
8: Já vnímám pana Paula, že chce reagovat. Já bych ještě velmi ráda dala slovo dvěma hostům, kteří nemluvili. Nezapomeňte, prosím, svůj příspěvek. Děkuju. Pan Šlechtický.
4: No, pokud se týká bytového problému, tak jednoznačně byty pro své občany má zodpovědnost obec. To o tom není pochyb. Nikoli developeři. Ale obec.
8: Takže si myslíte, že by město mělo ze svých peněz stavět obecní byty? Kupovat?
4: Je to možné taky, samozřejmě. A nebo s těma developerama jednat s takovým způsobem, že se bude prosazovat myšlenka, která je světoznámá. A to je nájemné bydlení. Nájemné bydlení. Protože kdo za 5-6 milionů z mladých lidí, kteří teda nemají solventní rodiče, tak si prostě nemůžou koupit za 6 milionů korun třeba ten byt. Ale je to prostě nájem, který byl normální. Podívejte se na Vídeň a na Rakousko, kde je většina nájemních bytů. To, že se to tady zvrátilo, že by všichni chtěli být ve vlastním, to v podstatě bylo v té době, kdy třeba družstvo

0: ale těm lidem za nižší cenu, řekněme za 150 tisíc. Ale nebylo to zadarmo.
1: To jsme v té historii, ale dopředu teda míníte, že město je zodpovědné za bydlení, ano, ale mělo by to být nájemní bydlení, čili nájemní město bydlení, by mělo vlastnit byty.
0: Vlastnit byty. Samozřejmě, když je to developer, tak to je otázka, kdo bude vlastnit byty. Jo? Ale domluva je možná, samozřejmě. Jo? Vždycky možná, pokud teda jako mají lidi zájem. Jo? Družstevní bydlení, samozřejmě, tady bylo za první republiky a můžeme vám ukázat dodnes, kde ty lidi bydlí, že? Tady železničáři, když se jde k hlavnímu nádraží, Vyrázkové ulici, čili družstvo tady má obrovskou tradici.
1: To si bude mnoho posluchačů určitě pamatovat.
0: Za socialismu pochopitelně družstevní byty v podstatě v té výstavbě vedly. Mm. O tom není pochyb.
1: Děkuju.
0: Ale
1: pane
0: já bych
1: Šlechtický
0: teda doporučoval jednu věc, aby skutečně se prosazovalo nájemní bydlení. Ano. Jinak se z toho nemůžeme dostat.
1: Děkuji.
0: A ještě jednu poznámku mám, že taky se musí hledět na to, kde a co se bude stavět. Teď se bourá stavební podnik, bývalý stavební podnik, na nějaké velké, já jsem neviděl ten projekt, jo, na veliké prostě obchodní centrum. Podle mého názoru, a už jsem to prosazoval v době, kdy ne v tomto, protože nejsou zastupitelé, jsou a předtím, aby tam byly byty. Protože to souvisí s těma Březinkama, za prvé, a za druhé, tam není nedostatek prostě restaurací už vůbec ne, že? Ale i prostě tam, jsou tam obchody, je tam Tesco, jo? No další. Takže nevím, jestli to prostě ten, kdo to bude mít, ten
1: jestli
0: developer.
1: Jestli je to ta správná cesta.
0: To na tom neprodělá ještě.
1: Děkuji.
0: Ale problém
1: poprosím,
0: je, že to
1: poprosím už předat slovo dál. Karolína Koubová ještě se vůbec neměla možnost vyjádřit k tématu bydlení. Tak prosím.
2: Děkuju. Já možná rovnou navážu zrovna tady na ten pozemek. My jsme vlastně už ve chvíli, kdy jsme v minulém volebním období to zdědili, tak jsme taky říkali, že tam mají být byty, že tam má být vlastně něco kombinovaného. A to je to slovo, které já bych ráda použila, mix těch služeb. My jsme pro nájemní bydlení, my jsme pro družstevní bydlení, jsme pro to, aby jsme měli část bytů jakoby na prodej. A nemyslíme si ale, že by to fungovalo jedno bez druhého. U družstevního bydlení je samozřejmě otázka, jak se postarat o lidi, kteří nemají ani tu základní částku. Jo, u těch developerů je otázka, jestli město nemůže například vkladem pozemků získat nějaké byty pro sebe a tam udělat to nájemní bydlení, aby se zase namixovalo to, kde kdo bydlí, jestli to jsou velkometrážní byty, malometrážní byty a za jakých podmínek tam kdo bydlí. Já si myslím, že Jihlava je bohatá. My máme velmi dobře jsme na tom, umíme investovat. I historicky jsme uměli stavět vlastně byty, ale pak se s tím přestalo a je škoda, je to škoda za nás. Já si myslím, naše uskupení určitě bude prosazovat to, aby město dál stavělo, anebo aby spolupracovalo právě s těmi developery, protože bez toho mixu se jako opravdu nepohneme. My máme v tuhle chvíli, to už tady zaznělo, přes 700 bytů, ale z toho 300 je pečovatelských. Z toho dalších 70 kolem plus minus, ono se to mění, jsou byty, které nejsou opravený, nejsou obyvatelný v tuhle chvíli. Takže to, co my říkáme, je, že potřebujeme umět nejenom stavět, ale i opravovat, udržovat to bydlení tak, aby bylo dostupný. Líbilo by se nám i to, aby měli lidi možnost jít do městského bytu a třeba si ho sami opravit s tím, že potom budou mít nějakou možnost nižšího nájmu. Úplně ideální za nás by bylo, kdyby vznikla samostatná městská společnost, která se o ty byty a o to hospodaření bude starat, protože tohle už je jako velký projekt, který na úřadě, aby sídlil, si nemyslíme, že je jako funkční.
1: Skvěle. Posledních několik vteřin k tématu bydlení. Slíbila jsem slovo panu Paulovi, tak prosím bleskově.
3: Prosím bleskově. Takže já, když jsem tady zaslechl, že by město mělo stavět, já nevím, ale město není stavební podnik. Jo, teď zrovna městský stavební podnik, který kdysi byl, ten se zrovna dneska bourá, že jo, tak jsme tady zase, jo, tam, pamatuju si, když tam byl městský stavební podnik. Město nemá žádnou kapacitu, aby stavil. Město může se dohodnout s těma, s těma stavebníma firma, které tam jsou, může tam třeba na tom projektu dát 2-3 byty, které potom do majetku města za nějakou

0: prostě smluvní, podle smluvní dohody, nebo tak nějak to prostě řešit. Ale aby město stavilo byty, to já nevidím.
1: Děkuji moc za názor, za doplnění. Ještě velmi krátce pan Prchal se hlásil.
2: My jsme přesvědčeni o tom, že se musí znovu zvednout téma bydlení. Prostě tak, jak se to odstrkovalo po řadu let a prodávaly se byty v majetku města, tak se ta situace otáčí a město by to mělo na to mělo reagovat. Současně říkáme, že je tady řada investic, která se uskutečnila. Jsou lepší nebo horší, jsou výborná, třeba je to Hrádská arena, ale bydlet se v ní nedá.
1: Na řadě věcí se dohodneme. Panu Šlechtickému posledních vteřinky, prosím.
3: No jo, řekl, že byty jsou samozřejmě základní životní potřeba. Takže o tom není pochyb, ale opravdu bez nájemního bydlení nepomůžeme lidem, kteří na to nemají.
1: Děkuji moc za poslední tečku. Uzavírám téma bydlení.
4: Volby 2026. Debaty v regionech.
1: A poslední minuty máme pro poslední téma, které je centrum města. Pojďme říct výhody, nevýhody. Co teď v tuhle chvíli v centru funguje? Co je dobré a taky, co byste změnili? Co vám připadá, že je...
0: Tak je to zase změnění, na mě, protože Pavle. Jsem si vytáhl číslo jedna. Ano. Já bych řekl, že to centrum města teď zažije pořádnou změnu a ta se jmenuje revitalizace. Revitalizace, která by měla příští rok být tedy zahájena tady v tom centru města. Co je dobré, co není dobré, tady bývalá primátorka paní Koubová, ta prosadila bránu Jihlavy. Já teda musím říct, že to byl dobrý nápad, protože to je organizace, která a stojí nemalé peníze, to je jaký potřeba říct, že prostě se na tu bránu z městské kasy doplácí. Nicméně, když se podíváte, co se na tom městě děje, kde jaká je tady aktivita, co se sem láká za další a další, tak jako možnosti na návštěvy, tak je to dobré. Já bych těm lidem chtěl poděkovat. Ale co to zapříčinilo? Zapříčinilo to, že vlastně to centrum se vylidnilo, protože se postavily velká obchodní centra. Tady to udělal City Park, konkrétně, že prostě odsál ty lidi z toho města. A jsme tam, kde prostě jsou i ty západní státy, máte na náměstí banky, máte tam pojišťovny, máte tam prostě takovýhle nějaký ústavy, ale ten běžnej život, ten komunitní život, ten prostě tam není. Jo, tak tomu tady třeba slouží ta brána, která to trochu oživí.
1: Mockrát děkuju, pane Paule. No. Už nás tlačí čas, ano, potřebuju předat slovo panu Prchalovi. Děkuju mockrát.
2: Sama ožehová témata, paní redaktorko.
1: Je to náročné.
2: Já si vzpomínám, jak jsem tady v tomto studiu seděl před 20 lety, kdy jsem měl stavět City Park a byli jsme proti tomu výhradně. Ne proti samotné budově a tomu principu, ale proti tomu, aby nebyl tak blízko centra a těch se potvrzuje, že se přesně to stalo. To je velký soupeř. Všechny ty korporáty jsou obrovský soupeř a nedají se přeprat. Takže revitalizace náměstí. Ano, souhlasíme, pokud budeme rádi, ale i tak se dají dělat drobnosti. Městský mobiliář, vodní prvky drobné, mobilní zeleň. Mimochodem, s tou mobilní zelení jsme přišli my před 3 lety. Je tady jakýsi pokus, ale my si myslíme, že je to dobrý nápad, ale špatné provedení, že by měly být trošku jiný, útulnější, příjemnější a tak dále a tak dále. Oživit centrum, samozřejmě natáhnout senka lidi, je to velký problém, ale musíme kruček po kručku a potom hlavně udržet aspoň stávající obyvatele a provozovatele ve městech, v centru města. Konkrétně maličkost, za symbolickou cenu reklamní poutače pro kavárny třeba. To by stačilo. Aspoň něco. Potom ty vodní prvky už jsem říkal a navíc nemůžu teďka vzpomenout.
1: Děkuji moc za stručnost.
2: Já vím, že vám stačí čas.
1: Pane Šlechtický, prosím, jak to vypadá s centrem Jihlavy?
3: Tak já jsem na tom náměstí bydlel, bylo to teda náměstí Míru, že Masarykovo 19. Vedle je ta 18, která už asi 15 let prostě živoří, protože tam nikdo nebydlí a nic se neděje. Snad tam budou teda nějaký lékaři. Chtěl bych říct, že pravda je, že to městský centrum, pokud se týká obchodně, je skutečně tady kousek dál v City Parku. Je potřeba, aby to oživila ta kultura. Já myslím, že ta kultura to oživuje. Ale upřímně řečeno, se tady ztrácí obchody, které tady byly. Například tady byla kniha, že? Je pryč. chodilo se k obuvi, Baťa, není tady. Támhle na té 19. zrovna bylo dílo. V podstatě to byla obrazárna. Jo. Takže a některé objekty nejsou využity.
1: Může udělat tady město něco pro to, aby tady zůstali řemeslníci, obchody, dílo, umělci? Jak z pohledu města vlastně my se díváme? Co ano, může udělat?
3: Ano, ale i třeba hotel Jihlava, teda hotel Zlatá hvězda. Jo. To je nevyužitý objekt. Samozřejmě se tam občas svítí, možná tam je někdo z Ukrajinců, ale to nic proti tomu, že tam třeba jsou. No, ale v podstatě tam je krásná restaurace, dole je krásný podzemí, jo, opravdu, dělali se tam diskotéky. No a je to v podstatě zavřený, kromě takového krcálku. No, tak jsem zvědav, jak to bude vypadat dál, protože ten krásný objekt, který byl rekonstruovaný, vůbec se nevyužívá. On to koupil někdo a nikdy to neotevře. Jsou zvědavý ten sklípek, jak dopadne.
1: Tak,
3: jo? A kdy bude ten sklípek otevřený a co tam všechno bude.
1: Děkuju moc.
3: Já nevím, co tam bude, ale musí to dětem.
1: Poprosím ještě Karolínu Koubovou a možná poslední potom chviličky na připomínky.
5: To vždycky dobíhám, jenom abych byla krátká. Tak já si nemyslím, že by centrum města oživily nutně jenom další akce. Já si myslím, že to centrum oživí to, když tam člověk bude chtít být v obyčejné říjnové úterní odpoledne. My už umíme to léto, jo? Umíme zimu, ale ten obyčejný život, který to centrum má mít, tak to nám opravdu nejde. Ale nutno říct, že teda to není problém jenom Jihlavy, to je opravdu celosvětový problém, hlavně v těch historických centrech, kde ty domy, to je taky jako potřeba říct, jsou stavěny na úplně jiný provoz. Jo. My máme na tom náměstí krásný domy, ve kterých se ale jako velmi těžko bydlí. Některý jsou už jako z toho 19. století, tam by to šlo, ale velká řada těch domů je velmi těžko obydlitelná. Takže se musí hledat nový funkce k tomu, aby se to nějakým způsobem zaplnilo. A nejsou to právě ty banky, protože banky v 5 hodin zavřou a už je to tmavá budova, která nenabízí žádný vlastně pohyb a další vyžití pro ty lidi, kteří tam mají chtít být. Takže za mě určitě revitalizace centra, ta je nutná, určitě vodní prvky, určitě všechno to zelený, všechny ty mobiliáře a kulturní akce, ano, ale musí to být doplněný opravdu i o to bydlení a o to obyčejné trávení jako volného času tam.
1: Zní to velmi podobně, jako tady nastínil pan Prchal, ten má ještě nějakou lehkou připomínku, prosím, zase stručně.
2: A bude. Já jsem si mezi tím napsal, vy jste se ptala, co může město pro to udělat.
1: Ano.
2: Může udělat. Přijatelné nájmy obchodníkům, tam mám napsáno, čisté chodníky, příjemné autonomní prostředí, bezpečné ulice a dopravní obslužnost. A to je v její moci.
1: Tak to byla slova na závěr. Vyčerpali jsme náš čas. Dnešními hosty předvolební debaty byli Petr Paul, lídr koalice SPD Svobodných pro a Trikolory. Děkuji moc.
0: Ano, rádo se stalo.
1: Taky Vít Prchal, který kandiduje na prvním místě za Naše Česko a Sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem. Děkujeme.
2: Já taky děkuji za pozvání.
1: Také Pavel Šlechtický, lídr Komunistické strany Čech a Moravy, děkujeme i vám.
3: Děkuji vám.
1: A taky Karolína Koubová, jednička společné kandidátky Pirátů a Fóra Jihlava s podporou Zelených. Děkujeme a naslyšenou.
5: Děkujeme a přeji krásné babí léto všem.
1: A zítra ve stejném čase se uslyšíme s Radkem Popelkou z ANO, s Liborem Formanem z Motoristů Sobě a s Vítem Pávkem ze Spolku za zdravou Jihlavu. Zítra krátce po 17. pokračují debaty na Českém rozhlase Vysočina.
4: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: V předvolebním vysílání věnovaném komunálním volbám ve Žďáře nad Sázavou jsme v pátek 2. října na místo správného názvu kandidujícího uskupení Občanská demokratická strana a nezávislí uvedli chybně ODS a TOP 09. Kandidující listinu Občanské demokratické strany a nezávislých jsme také omylem nezmínili ve výčtu kandidujících stran, hnutí a dalších uskupení. Za tuto chybu se omlouváme a doplňujeme, že mezi 6 uskupení usilujících o vstup do městského zastupitelstva ve Žďáře nad Sázavou patří i kandidátní listina Občanské demokratické strany a nezávislých. Z pozice číslo 1 ji vede Věra Mokříšová. Jako svá povolání uvádí datová specialistka, auditorka systému a tanečnice. Opravený záznam pořadu i odpovědi všech uskupení najdete na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: U nákupního centra na Jihlavské výpadovce na Pelhřimov přibudou autobusové zastávky. Po útoku dronu na tureckou loď v Černém moři zemřeli dva lidé. Plavidlo vezlo ukrajinské obilí. Čeští fotbalisté si zatrénují ve Wembley před zápasem Ligy národů s domácí Anglií. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. U obchodního centra a na západním okraji Jihlavy budou zastavovat autobusy krajské veřejné dopravy. Stavbaři tam momentálně připravují nové zastávky. Umístěné budou na výjezdu z města před kruhovou křižovatkou.
5: V týdnu budou na zastávky zajíždět dvě linky. O víkendu k nim přibude třetí. Podle plánu kraje bude místo během pracovních dnů obsluhovat 52 párů spojů. Nové zastávky budou mít přístřešky, bezbariérový přístup a napojení na chodníky i cyklostezku. František Jirků, Český rozhlas.
4: 8 vybraných významných míst v Česku se tento týden rozsvítí zeleně. Symbolicky tak podpoří celorepublikovou kampaň Týden pro silné kosti, klouby a kůži, kterou pořádá pacientská organizace Revma Liga ČR. Jedním z vybraných míst je také městská věž v Třebíči, která bude zeleně nasvícená celý týden. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. 1 litr budou čerpací stanice moc prodávat na nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes, a to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Dva lidé zemřeli po útoku na turecké plavidlo v Černém moři, uvedly to tamní úřady. Loď vyplula z ukrajinského přístavu Izmail, ležícího u hranic s Rumunskem. Měla připravit ukrajinské obilí do Itálie, zasáhli ale dron. Na pomoc potápějící se lodi vyplula dvě záchranná plavidla. Podle rumunského ministerstva vnitra se podařilo zachránit 11 členů posádky. Zraněné přepravil do nemocnice vrtulník. Ruské ministerstvo obrany přitom informovalo o zasažení dvou nákladních lodí u ukrajinského pobřeží Černého moře. Sport. České fotbalisty večer čeká trénink ve Wembley před úterním zápasem Ligy národů s Anglií. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. Naposledy Češi prohráli 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané přehráli v Rijece Chorvaty 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
6: Zase další skvělý test a ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
4: Utkání Anglie-Česko začne v úterý ve 20 hodin a 45 minut našeho času. Počasí. V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Opatrně teď v Havlíčkově Brodě v ulici Na Ostrově. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Hezký podvečer. Ladíte Český rozhlas Vysočina a každý den po 18. hodině máte možnost zavolat si o pěknou dechovkovou písničku. Začínají dechovky pro Vysočinu. Na jejich startu vás zdraví muzikant Tomáš Vodráška. Příjemnou zábavu.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodráškou.

0: Úvod dnešních dechovek pro Vysočinu obstarala Moravanka. Telefonní číslo 22 155 49 99 je připravené. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 a dechovkový formulář ten najdete na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Jako první dnes volá pan Standa. Stando, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Ještě jednou dobrý podvečer, pane kapelníku. Zítra bude slavit své narozeniny Ludmila Kravková z Kališť. Chtěl bych mu jim teď popřát hlavně dobré zdraví, trochu štěstí, spoustu lásky a radost z dechovky. Vybrali jsme pastorelu od Vysočanky. Přání posílá Alena a Standa a Maruška a František, všichni z Panské Hloty. Já vám děkuji, pane kapelníku, a pusťte to tam, ať to nezdržujeme.
0: Pouštím to tam, ať to nezdržujeme. Tak je to správně. La Pastorela je nachystaná. Hezký večer, Stando, a brzy zase zavolejte, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: byla slavná La Pastorella v podání Vysočanky z Brtnice. Paní Maruška volá. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Podráška. Já jsem vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej. V sobotu jsme byli na výlovu rybníka v Nadějově. Bylo to tam moc pěkný, počasí nám vyšlo, zpívali jsme i při harmonikách nějakou písničku o rybářích a děkujeme panu Plašilovi a všem, kteří nás obsluhovali.
0: Dobře, písničku pěknou jim pořadatelům určitě pošleme. Hezký večer, Maruško, jestli je to všechno.
1: Ano, děkuju vám, děkuju.
0: Naslyšenou. No a já přidám ještě další přáníčko, je tady e-mailových přáníček několik, tak jdeme do nich. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky Lipenské vzpomínky pro naši spoluobčanku paní Jaroslavu Váchovou z Rohozne, která se právě dnes dožívá svého životního jubilea, a to 75 let. Paní Jaroslovo, zastupitelé obce se starostkou Štěpánkou Šteflovou a Sbor pro občanské záležitosti z Rohozne vám do dalších let přeji mnoho štěstí, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, osobní pohodu a ještě mnoho prožitých let v kruhu své rodiny, kteří se tímto též přidávají ke gratulaci. Děkujeme za zahrání, podepsaný je Josef Sova, hraje a zpívá Strahovanka.

0: Šumavská písnička dozněla a jsou tu hasiči z Kališ, kteří vyberou další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Aby se členům našeho sboru dobře pochorovalo k volbám, tak pro ně vybíráme polku Golčovanky Volební idylka. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Nám se bude pochodovat určitě všem dobře, v pátek a v sobotu všichni půjdeme. Je tady Volební idylka, Golčovanka a hasiči z Kališ. Naslyšenou.
1: Naschánou.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Pokračují dalším e-mailovým přáním. Dobrý den, zahrajte prosím od Bojanu písničku Štokravá pro baskřídlováka pana Bohumila Toufara z Budíkovického sobotnímu svátku a pro bobeníka pana Františka Sedláčka a baskřídlováka pana Františka Sedláčka mladšího z Trnavy k jejich nedělnímu svátku. Kamarádi, přejeme vám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, elánu do života, ještě hodně muzikantských zážitků a hojnost božího požehnání. To vám přejí kamarádi muzikanti z dechové hudby Krajané. Děkuji a hezký den. Podepsaný je Lubomír Pažourek. Já se k této muzikantské gratulaci samozřejmě přidám. Kolegům baskřídlovákům přeju pevný nátisk.

0: Bojané a krásná valčíková písnička Štokrava. Další posluchačku máme připravenou na telefonu, je to paní Růža z Pelřimova. Dobrý podvečer, Růžo.
1: Dobrý podvečer, zdravím vás, pane... zdravím všechny posluchače tohle našeho rádia, krásného, písničky máme rádi všichni. A teďka bych chtěla, v minulých dnech jsme si vzpomněli, nebo připomněli výročí úmrtí Pepy Bartošky. Byl to úžasný člověk, měl hodně koníčků, myslivoc, vychoval spoustu loveckých pejsků, muzikant, která tancoval, zpíval. A tak jako vzpomínku do nebička poposílám písničku Krásný sen.
0: Písničku máme nachystanou jako vzpomínku.
1: Děkuji, že jsem se zakoktala.
0: Vůbec se nic neděje, já jsem rád, že jste děkuji. Hezky zavolala a zvládli jsme to výborně.
1: Děkuji moc.
0: Hezký večer a zase brzy zavolejte, těším se na vás.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou. No a já přidám ještě jedno přáníčko také do Peřimu a prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají, pěknou písničku. Srdečně děkuje Berča z Peřimova.

0: Tak to byli Božejáci, písnička Krásný sen a Luboš ze Sedlejova je přichystaný pravidelný poslucháč. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Tomáši, zdravím vás do rádia a všechny posluchače, dechovkový kamarády a přátelé. A dneska pošlu písničku pro radost všem muzikantům a zvláště baskřídlovákům. Tedy zahrajou baskřídlovky, no to je něco prostě nádherného. Aby vám to furt takhle krásně troubilo a dělali jste nám radost. Takže díky moc, pošlete to tam, aby jsme to nemeškali a budu se těšit zase příště naslyšenou, Tomáši, díky moc.
0: Není vůbec zač, písničku máme nachystanou, hraje Iglovanka, Šel jsem tichým hájem a Luboš ze Sedlejova, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou, dobrou.

V 18 hodin a 35 minut máme nachystaného dalšího posluchače a další přání, ale ještě předtím tu mám dvě pozvánky, kam zajet na pěknou dechovku. 10.10. tuto sobotu vás srdečně zveme na tradiční Lipkovanka Fest, který bude v Častrově od 18 hodin. Společně s domácí Lipkovankou bude letos hrát Tufarank.

0: Dobrý podvečer, přeju všem posluchačům. Včera měl svátek František Váňa, náš kamarád, s kterým vysedáváme v neděli dopoledne po kostele v Hospodě na Vrlíku, tak mu kamarádi jeho Standa, Josef a Jirka přejou hlavně zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání, a to velký milovník dechovky. A ještě taky takový, to bych chtěl bych poděkovat oddělení JIP, to je Římovské nemocnice chirurgický, odkud jsem se ve čtvrtek vrátil. Víte, je nebezpečný chodit na houby u pacem, způsobil jsem si pneumotorax a oni za 4 dny mě dali do pořádku, takže opět můžu na houby, akorát, že nerostou. Takže všem posluchačům krásný podvečer a někdy zase naslyšenou.
1: Já jsem myslel, Jirko, že jste zakopnul o hříbka.
0: No, ne, podjeli mi nohy a pak jsem na záda.
1: Dobře, tak jo, tak vám přejeme.
0: Museli se ženit, když podjedou nohy, no, v tomhle věku už ne.
1: Přejeme vám co nejmín karambolu a velké úlovky. Mějte se moc hezky a díky za zavolání. Písničku máme pro vás nachystanou. Děkuji. Naslyšenou, hezký večer. Tak to byl Jirka z Humpolce a mám tady další vzkaz. Dobrý den, vážená redakce. Prosíme o zahrání nějaké pěkné písničky pro našeho spoluobčana, kamaráda pana Zdeňka Krejčího z Rohozne, který právě dnes má svoje 75. narozeniny. Zdeňku přejeme všechno nejlepší i zastupitelstvo obce s paní starostkou Štěpánkou Šteflovou, Sbor pro občanské záležitosti a přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a mnoho let prožitých v kruhu své rodiny. Podepsaný je opět Josef Sova. Písničku jsme vybrali společně s Jirkou z Humpolce. Je to písnička Pro tátu. Vysočinka hraje.

0: To byla Vysočinka a písnička Pro tátu. Je tady paní Maruška, vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Hezký pondělní podvečer. Přeji vám, pane Tomáši, a zdravím všechny posluchače příznivce Krásné Dechovky na Radiu Vysočina. Písničku posílám všem pro radost i vám, pane Tomáši, ať písnička potěší. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
0: Je tu nahrávka malé kapely Pavla Havlíka, Dopis pro tebe. A Maruška, naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.

0: Další krásná písnička nás čeká s Lubošem, který vybral další a má další možnost svého přáníčka. Dobrý podvečer.
1: Dneský podvečer, pane Tomáši. Moc vám děkuji za to, že jste mě vzal do vysílání. Dneska písnička letí do příjemek pro pana Vlastíka Dlouhýho, pro moji manželku, pro moji maminku, pro moje děti, vnoučata, pro všechny, kteří mají rádi tento pořad. Moc vám děkuji za zahrání a děkuji.
0: Mějte se, Luboši, krásně. My děkujeme také za zavolání. Naslyšenou.
1: Díky moc.
0: No a přidáme ještě další přáníčko. Mám toho tady dneska nějak hodně. Dobrý den, prosím o zahrání pěkné písničky pro mého synovce Milana z Pohledu k dnešním narozeninám. Ahoj Milané, přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a abys ještě dlouho na hřišti stačil těm mladým. Pozdravuj celou rodinu a mějte se tam všichni dobře. To přeje teta Dana z Vysoké. Zdravím všechny v rádiu a děkuji za vyřízení. Vacenováci a zůstaň chvíli.

To je moc krásná nahrávka od Vace Nováku. Písnička Zůstaň chvíli. Mám tu další přáníčko. Pěkně prosím, na chvilku se odmlčím, tak pro všechny kamarády a přátelé dechovky zvládneme-li stromečky okolo Břežánky. Budu moc rád, děkuje Václav. To zvládneme. Písnička je nachystaná.

Tak to byla krásná stará nahrávka dechové hudby Plzeňačky. Mohlo to být možná v dnešním retrokoutku. Mám tady další přáníčko a vlastně poslední dnešní SMS-ku přečtu. Prosím o písničku pro paní Zdeňku Leškovovou k jejím dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, kamarády, pohodu a vždy dobrou náladu. To jí přejou kamarádi a láska největší od Glorie tady pomlčka. Rádi zahrajeme. Dnešní dechovky jsou u konce. Loučí se muzikant Tomáš Odrážka. Naschledanou zítra.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policisté na Vysočině při kontrolách kvůli tuningovému srazu vybrali 500 000 korun na pokutách. Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem. Hokejové reprezentaci budou při sledování hráčů pomáhat experti v zámoří. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Policisté o víkendu vybrali přes 500 000 korun na pokutách za dopravní přestupky. Bezpečnostní akci naplánovali kvůli přejezdu účastníků srazu tuningových aut z Prahy do Brna. Přestupků se ale dopouštěli i ostatní řidiči. Hlídky na Vysočině o víkendu zkontrolovali přes 1100 aut a zjistili skoro 360 přestupků. Nejčastěji řidiči překračovali nejvyšší povolenou rychlost. Vláda neschválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
4: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
5: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
4: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
6: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
4: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
7: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
4: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Ve Francii dnes zůstalo kvůli středoškolským protestům uzavřeno přes 400 středních škol. Některé z nich přešly na distanční výuku. Na několika městech protesty přerostly v potyčky s policií. Po výbuchu granátu u gymnázia na severu země je vážně zraněný 15-letý student. Co přesně se na místě stalo, vyšetřuje generální inspekce národní policie.
8: Sport.
3: Nový generální manažer české hokejové reprezentace Patrik Eliáš skládá tým lidí, kteří mu budou pomáhat se sledováním českých hráčů v zámoří. Prozradil, že už jedná s několika možnými spolupracovníky.
9: Řešíme vlastně spolupráci s 2-3 lidma v zámoří, který by nám pomáhali v rámci nějakého scoutingu. Připadá v úvahu Jirka Fischer, člověk, který je na místě, projevil ochotu nám vypomoc v jakýkoliv formě. Tomáš Vokon, který byl osloven ze strany Jardy Kameše, trenéra brankářů. Tam máme další 1-2 jména.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno s teplotami kolem 6 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Silničáři obnovují vodorovné dopravní značení na silnici 19 u Nového Města na Moravě. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
2: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. A začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
1: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
2: něco dobrého.
1: Něco dobrého, něco plusového.
2: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
1: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
2: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
2: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
3: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
2: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
2: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
5: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
2: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti České audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
6: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
0: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy. A pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně nějaký...
2: Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: Vzala
2: a
1: sebou.
2: Pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to tak nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, se mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let.
2: Že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: teď už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři? Vy jste přispala na půdě?
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jakože budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to bych
2: dobře.
1: To není tak špatný.
2: Zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, pak jste zlobila i v Národním divadle, pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila. Ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny, já ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdový herce, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží, já už je vůbec neznám. Víš co, to je, já nechci se nikoho dotknout, ale prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve
3: Stardance.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chci
3: no,
2: taky zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako. A že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi dali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte. A ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my chceme, tak jí strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Maholenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: Stancování? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na těch dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako to byly stovky plesů. Tak, no to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standardák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jak je latinář, jako zkostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy,
2: přenádherný. Můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo. A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že najednou jsem byla namachrovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: Se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my vypky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
2: Měli nějaký...
3: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácela po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
2: No. Honzí Krévaj.
3: Honzí Krévaj, tanečník. Pán excelenc. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila. A kolik je? Asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař. To je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme. Je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuju často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to, jako byla jsem, já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, že jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teďko, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně, úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte tak, počítač, no, ale odmítáte nebudu, platit ne. QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, no,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu Instagram,
2: to mě
1: vlastně,
2: baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: to je jednoduché, to mám
1: technologie.
2: V ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje a když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo? Plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to. Vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A

0: to nás, herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
1: jo,
0: a taky,
1: jo, je.
0: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
1: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, které jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
0: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
1: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
0: Budu pozdravovat maminku.
1: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
0: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
1: jednou. Ahoj, čau.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10 let.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati a budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přistěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.
4: Před námi stojí láhev vizovické slivovice z roku 2017. Ta slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není slivovice jako slivovice.
5: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
1: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
5: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
4: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také, kde zraje.
5: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
4: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
5: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Vizovic, byl například zakládajícím členem Vizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou příjmovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení. Nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2 až 3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jmění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou, naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě proto buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů. A v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil.

0: V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne, je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér, potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech, ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
0: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera,

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvíle mi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí. Elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kůlka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze, spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třebas jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Copak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní.
Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeejům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčil zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následovalo Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila.
Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité. On, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil?
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek, a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než vousy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu Sam Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu greenhornovi prozradit, o co vlastně jde se mi.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dám vám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: 말 했니, 머리살? 말했지.
1: 너의 인생의 시스템이 라스트로시에 서정해 놨어. 아, 이 시스템이 포스로시에 있거든.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
0: Jupí!
2: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.

0: Jele tři muži.
1: Naši nejspolehlivější skauti. Jsem Hawkins.
0: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
1: Stalo se něco, Mr. White?
0: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
1: Přeháníte, pane.
0: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
2: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
0: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
1: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
0: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
3: Já vás velice, pane. Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
0: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
3: Sir, můžete mi říct si, kdo vlastně jste?
0: Inženýr, jako vy.
3: A vy pracujete tady na tom úseku?
0: Víte dobře, že na sousedním.
3: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
0: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
4: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
0: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
4: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
1: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
3: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
1: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
3: Rettlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
5: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta. Greenhorne.
1: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte. Jinak vás srazím k zemi.
5: Vy mě. Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
3: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
1: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
2: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
0: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
2: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
0: Shatterhandem. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
1: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
0: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
1: Je tu sem, Will a Dick.
0: No tak mě alespoň doprovodíte.
1: S Bancroftem už mluvit nechcete?
0: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě cosi napsat. Trampem jsem se stal kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů, neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už jsi někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivém sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pronásledovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

že přitom se kapánek serval, tak šerif mu náramky dal. Do Santa Fe, když ho vezl, Jim řekl, ať tak nebo tak, já na tuty vezmu ti roha,

baru srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, to bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No, je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, i já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já, jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer z Prahy, zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak je ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil. Teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste zapřemýšlet, popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítili, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu, žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžko, nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně, zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme? Kdo je na první návštěvě? Tady je Honza. Kdo je na druhé straně? Já vás poslouchám. Teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žlutoučka.
0: Nevadí. Vada na kráse možná, ale na chuti.
1: takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád mluvil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo. Tak
0: ať se vám daří.
1: Můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří a
1: vám také.
0: Vy ostatní nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl nemocnicí kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. Uh-huh. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky.
0: Mm-hmm.
1: A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ve začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu. A zapsal ji asi po 2 letech. Takže to bylo první překvapení. A pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastyděl třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám
0: no, to přečtení. Byl jste naladěn. Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu na rození. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

0: Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Vidíš, tady to máš. Udav se, udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat, nemůžu odvysílat, nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé, moc děkuju, vidíte to, dal jsem to, přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo a vážím si toho, že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Peťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska. Tak jedeme dál. Ona, obecní kronika, může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
1: Haló?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena až z Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: Do archivu už patřím já.
0: Ne, ne. To se ani nepozná po telefonu takhle. Ve sluchátkách 25.
1: Jo, jenom 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten co jsem ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám Docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, tam všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Mm-hmm. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky, ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahý.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
1: Máme i Ježíš, jak se tomu říká. Uh-huh. To nevadí. Tak
0: to... Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: To víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat. Budu rád, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: užívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu, ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazujím, v e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci světinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku, jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat.

0: 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím? Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk z Prahy.
0: Zdravím vás.
1: Jsem taky... Můžu mluvit?
0: No jistě, slyší vás úplně všichni.
1: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky takový trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... Já jen, jak se to... kontakty na různý prostě ano. Organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavili, no, ale jako už jako v podstatě ničemu, no.
0: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet, ovšem už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu, od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593 telefon. Do dneška už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
1: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař, nebo prostě různý takovýhle, jako nějaký jako důležitější pro mě, jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
0: Hlejte se, to výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
1: Já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem má přijel hlavu, tak jsem musel počkat, až číslo řeknete.
0: Děkuju, Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
1: A můžeš něco dodat?
0: Povídejte.
1: Zkoumám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra, jako do metra, jako do
0: lítačku, lítačku, ano.
1: Takovýhle, no, lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostormetra
0: rozumím.
1: A takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, Vlčková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
0: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: to mám? Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. To tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám. Jo, podívej, tady další. Ježiš, to se sem zamíchalo omylem. Odečet plynu, tak to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný. Tak. To já ti dám řidičák, kdybych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše. Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl. Ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole v Újezdu nad Lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
1: Tady je Svaďka z Brna.
0: Zdravím, Svaďko.
1: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
0: Ano.
1: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
0: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
1: Tenkrát se 20 korun platil.
0: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
1: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak
0: nevadí,
1: on žil.
0: No, jasně, jasně. 20 korun.
1: 20 korun, ano.
0: Hodně nebo málo?
1: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
0: To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle loučíte?
1: Já nevyhazuju.
0: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
1: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
0: Za 2,80
1: to
0: let?
1: Prostě.
0: To se nevejde do krabice. Kolik toho máte?
1: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
0: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, Velikí, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by
1: ne,
0: tam byl vůbec prostor.
1: Ne.
0: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
1: Podle let to tam je daný.
0: Takže ten takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší, víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
1: To teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
0: Všiml jsem si, ano, povídejte.
1: Ano, jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc. To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
0: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
1: Jo, platil.
0: Řádně.
1: Složenek platil.
0: No tak já vám děkuju, teda pěkně to, co se, já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
1: Tak.
0: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
1: Jo, tak už, jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmení nového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodu taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože ji babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, tam byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To se tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím, jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klitzpery, rok vydání 1926, takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby ano. Si to...
0: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více do školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte dál.
1: Už si to převzala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to. Jasně.
0: Zajímá, to je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda, bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak v Osvětimi 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem komtesa, což je úplně směšné jako.
0: Komtesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby se byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem von.
0: Takže máte von Rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Jsem ráda, že jsem vás taky chytla, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala se na nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já, když někdo nemůže,
3: no,
0: tak se to tak dává.
3: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje.
0: Mm-hmm.
3: A jsem říkala, že budete v jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl to, jako, jak, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako, jak se chovají, ale těším se. Těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
3: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlovy Studánky. Ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rysocké hory a Tančírnu a Radši údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení.
0: Mm-hmm.
3: Říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni praděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané, svým způsobem si já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
3: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. Hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady náskákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, no jich není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografií. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vědět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No. Tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. Tak no. Já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, schválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji strýc a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi, protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je Český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našimu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc. Říkám, to bylo...

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického. Nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznám mých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině Malovaný džbánku taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Ale, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom Domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1902.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten Domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsi mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten Domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.
0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když
0: to
1: měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: Jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy. Já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jakože byl dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Kiebel, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu.
0: Jo.
1: Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek, vzhledem k těm mzdám. A byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Knína, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to... Těžko by se našlo tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že i když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mě to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal. Vytiskl to jako knížku. A nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nevěděli, protože za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v Ostrova, v ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže
1: asi,
0: nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já to čistě řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
0: Tak
1: spokojený důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obliče.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky,
1: nashledanou.
0: Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze. Jo, taky jsem jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně. Pojďme i třeba do Dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě Bota jménem Melichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba. Dynamit. Zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Vyslavuji rádio Radek z Uherského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se zapadal jenom do nějakého roku 1850, ale
0: to
2: já bych chtěl... promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali v nějakých

0: Tommy, kvekvekene hardware od toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já nevím, 15, tak jsem to dal někde do Kroměříže, že nebo že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili bohužel, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělo tatínek, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
1: To je fakt.
0: Tímto jsem chtěl, pane Macovo, nepřispět jako do toho příspěvku dnešního.
1: A já vám děkuju.
0: Ještě mi
1: Děkuju a
0: rozumíte.
1: zdravím vás do Uherského Hradiště.
0: Že opravdu ta fotografie, když se založila toho albumu, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90 plus, a přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
1: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na
0: Pane
1: těch
0: Macoure,
1: fotografiích je.
0: ještě promiňte, že vám skáču do řeči. V tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala štítky. Že,
1: Jo,
0: já
1: já taky
0: nevím,
1: mám od toho lidi přesně a
0: jeho
1: bojím
0: teda
1: se.
0: 78, dovolená tamhle, jo. Jo, že, k tomu dávali ty popisky.
1: A ty umělé růžky černé.
0: Tak to už je úplně, když jsme byli malí, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to už byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoure, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60,
1: Ano.
0: takže vy si pamatujete ještě černé růžky a taky.
1: Já
0: A
1: velmi,
0: oni se
1: velmi.
0: někdy potvory odlepovali.
1: Co někdy, skoro většina těch růžků se odlepovala, ale bohužel
0: No.
1: babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky. Takže tak. Radku, děkuju.
0: Jo,
1: Přeju vám dobrou noc. Ať se daří,
0: já
1: bylo to k
0: děkuji, že
1: tématu.
0: jsem se mohl vyjádřit,
1: Ano.
0: pane Macoure.
1: Děkujeme.
0: A všem posluchačům i vám, hezký zbytek večera a dobrou noc.
1: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nechal ujít, když dnes slaví Sedlákovi příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyší, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného. A Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu přeje Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnaděl a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je
3: tak,
0: dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte, ještě ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. Mm. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávám nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. Mm. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležité. Nic s tím nedělejte. To je tak vzácný. To má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Hmm. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-českej.
0: Jak voní?
3: Takovej, no, je to takový do žlutá. Hmm. Rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzni a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojář a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slaníček a D, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce. Se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak uživejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP moc. Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z Karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost? A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého? Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy, se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste ho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanu umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně. Kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky. A vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom pravíš, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobití se všemu? Svěří ti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Bavit ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, hanět tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty, syn zámožného měšťana, sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a Burgundskému nezadá. Nuž tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej sloužím. Můj milý, netuš mnoho, ač chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? Vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To co tvá, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: A co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval... Když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já? Marnivána Jirka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz skažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde
3: co
4: mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví, něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě obávaný. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádáme foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila. A co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

lyckas, ja, dennes. Man van uppen of fialek, man van uppen of fialek, man van uppen of fialovi, fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba

0: Se nic nestalo, ale on byl gumový a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no opravdu to. Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takových těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký. Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam, on nemohl, a on tam celý
1: bez
0: ten
1: obraz,
0: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
1: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky právě, když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
0: Já se odbourám.
1: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvalo takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
2: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravení na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom ha, ha, ha. A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
1: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
0: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
1: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
0: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno vlastně ani nevím, jaký

0: Má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
1: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
0: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno: občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
1: Jo.
0: To je přece
1: děkuju,
0: tak, to si nevymyslíš.
1: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané, a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
0: No, požárníka jsem zažila v opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a měla jsem, sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
1: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prý z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili, dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Miši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.